I never learned how to get them out of my mouth.

0: Ještěd je technicistní 100 metrů vysoká stavba tyčící se nad městem Liberec. Tímto rotačním hyperboloidem si architekt Karel Hubáček označil na mapě další místo, kde vysílá Rádio 1.
1: Hurá!
2: Liberec 98,7 FM.
3: A také celoplošně v síti DAB+ a na podcastech.

A chcete to jako klidně, nebo pomalu, nebo akčně? S pompou.

0: Come on, baby, light my fire.
1: Zpomal se, Káči. V jednom mezi náma musí být jasno. Posloucháš Rádio 1?
0: S Rádiem 1 vstávám, s Rádiem 1 uléhám, baby.
1: Tak to je jiná. Hop.

0: Takovou prostě hitovku.
1: Jak, jakou tepačku, Talovi?
0: No třeba nebude mít 10 minut, ale jenom 3 minuty.
1: Počkej, já neumím dělat písničky po 3 minuty, já dělám písničky na 4 minuty vždycky.
0: No, právě, no.
1: A co s tím, jaký problém?
0: Jako, ne, tak prostě léto, Maťo, prosím.
1: Já vám tu nesu na léto a

0: Takže zvuk
1: jede.
0: Kamera
1: jako jede.
0: 90 na celých 9 poprvé.
2: Rádio 1.

0: Vladimíre! Nemůžeš už konečně vypnout to Rádio 1?
1: Cože?

0: Tak, hodinku jsem v Plzni, to dám. To vydržím. To je chvilka. Chvilka ticha neuškodí. A pak si konečně budu moct naladit zase pořádný rádio.
1: Jano, neboj. Už jsou tu 20. léta a cestou do Plzně nás naladíš digitálně, třeba v síti DAB+.
2: Rádio 1.

Hello.

0: Táta.
1: Lala.
0: Ne, máma.
1: Lala.
0: Ne, řekni máma.
1: Lala.
2: Tak řekni Radio 1.
1: Lala.

0: Reklama Rádia 1.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Chce se mi těsnit. Komu se chce těsnit? No mě ano, ale já to neutěsním. Já ne, ale Aditek, ten těsní hned. Aditek, to jsou gumová těsnění, pryžové desky a veškeré těsnící profily. Aditek G jako guma. Aditek.cz.
3: Neváhejte, nakupujte na letuška.cz. Tradice, zkušenost, spolehlivost. Široký výběr letenek, podpora a pomoc, když ji potřebujete. Letuška.cz. Váš průvodce světem. Letuška.cz. Víc než jen letenka.
4: Zdar, tak co včera?
5: Ale chtěli jsme si se ženou odpočinout u televize, ale zase nic nedávali.
4: A přes co máš televizi?
5: No normálně, přes anténu.
4: Tak to bude tím. Já mám Sledování TV. Je to telka přes internet. Má spoustu kanálů, které jdou sledovat i zpětně.
5: Sledování TV? A co k tomu potřebuju?
4: Jednoduše jdi na webovou stránku sledovanitv.cz, zaregistruješ se a sleduješ. Sledovanitv.cz. Vaše vstupenka do světa zábavy.
6: Tak se na to podíváme, je to dobrý? Že je to moc napnutý? Že to křeslo je moc nahnutý?
7: Nerozumí vám váš zubař? Play.cz vám rozumí.
8: Může to nechat radši zapnutý, paní doktorko?
7: Play.cz rozumí tomu, že potřebujete mít své rádio u sebe vždy a všude.
9: Obchodní centrum Nový Smíchov slaví 25 let. Oslavte to s námi ve čtvrtek 15. října. Čeká vás zábavný program, soutěže, dárky a speciální narozeninové slevy. A fanoušci Zrádců pozor, dorazí Vojta Kotek, Markus Kruk i další známé tváře. Více na webu a sociálních sítích OC Nový Smíchov.
10: Zatočte se spadaným listím. Široké hrábě Fiskars Solid XL v oby jen za 499 korun. Ulehčete si podzimní úklid zahrady. Dokážete cokoliv.
11: Reklama na Radio 1.

0: Ahoj.
1: Hoj, hoj, hoj.
2: Rádio 1.
0: Ahoj.
3: Ahoj, ahoj. Zdravím. Z Rádia 1. Hlásí se Martin Nouza. Máme 6. hodinu. A dneska už tak tradičně tu spolu budeme od 6 do 9. Mám spoustu písniček a hudby, tak jestli právě stáváte, nebo už jste třeba v práci, nebo kdekoliv jinde, tak vám přeju hezký poslech a hezký 13. říjen. Dneska má svátek Renáta, tak přejeme všechno nejlepší a pojďme na hudbu.

0: Radio 1, zátiší Slanýši.
1: No a nám to otevřeli American Football a jejich single Bad Moons z letošní desky, která vyšla letos na jaře, a já jsem s ní hrál hodně moc věcí. A takhle na otevíračku, super. No a my se dáme rovnou první takový blok české scény. Mám tu připravenou Táňu Lvovskou, Tohle není Love. Potom třeba úplně čerstvou novinku od Pivoniky, kterou můžete znát tady i z vysílání, Lenka Zbořilová, ta vydala v pátek single Třeba to pár let vydrží. Mám tu taky novou Anu Vaverkovou, kapelu Meluzínu, Tokyo Drift, či Marie April, tak jdem na to. Posloucháte Rádio 1.

0: Reklama Rádia 1.
1: 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogérii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus, se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
2: Oslavte s námi 30 let Prague Sounds, festivalu hudby, kterou jinde neuslyšíte. Třeba rezidencí v Rudolfinu, Max Cooper, Anuška Shankar, Steve Reich a Samara Joy. Já jsem Marek Vrabec, zakladatel festivalu a těším se na vás. V listopadu v Praze.
3: Prague Sounds, the festival.
4: Máte pocit, že vám něco chybí? Možná čas? Nebo radost? A možná hodinky z Helvety.cz. Jsme specialisté na kvalitní hodinky. Udělejte si radost na Helvety.cz. Víc jinde nedostanete.
5: Hard Noise uvádí podzimní sérii koncertů. Návrat legendy intimního ambientu Grupr v rámci festivalu Alternativa. Gotický folk hledající krásu v rozpadajícím se světě americké hudebnice Marie B.C. a komplexní i matematicky přesný metal newyorského uskupení Kralis. Více na hardnoise.cz.
6: Hustý milkořecký jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořecký jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
7: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
8: Baví tě vylepšovat svoje auto? Pak mrkni na Allegro. V kategorii Automoto najdeš nářadí, značkové autodíly, pneumatiky a spoustu dalšího. Když tuning auta, tak Allegro.
9: Reklama na Radio 1.

Jahody od Anny Vaverkový. Dej si je se šláčkou. Novej single, co vyšel teďka. Novinku vydala taky Tokyo Drift. Krásný název, Summertime Sadness. Tak si vzpomenu ještě na letos. Tokyo Drift, jdem na to.

Tokyo Drift, Summertime Sadness a teďka už taky novinka od Marie April, která spojila síly s Kubmatem, s Gufrao, mají tu song společný, ty se jmenuje Pošou, vlastně dobrá fresh věc, když pro mě jsou třeba Gufrao trošku nehratelný tady, tak tohle to je skvělý, tak jdem na to.

No a tohle to byl takový blok český hudby. Vlastně se teď koukám samé ženské postavy naší scény. Teďka už X-Ray, novinka, co vyšla v pátek, single Sleep, druhej v řadě, zpěvačka Daughter vydává další single z očekávaný desky.

0: Reklama Rádia 1.
1: Je, to je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
2: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
3: Kalifornská sluníčka Young the Giant míří do Prahy. Oslava alba Victory Garden. Oslava radikální empatie. 21. října v Roxy. Vstupenky na force.cz.
4: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
5: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v TUI. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v TUI. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v TUI. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
6: Máte pocit, že vám něco chybí? Možná čas nebo radost? A možná hodinky z Helvety.cz. Jsme specialisté na kvalitní hodinky. Udělejte si radost na Helvety.cz. Víc jinde nedostanete.
7: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
11: Milí posluchači Rádia 1, zvu vás na koncert šanzonierky Lenky Nové s kapelou, a to ve středu 14. října od 19.30 v centru Jasoň, Praha 4. Vstupenky v předprodej na jasoncentrum.cz anebo na našich facebookových stránkách. Těšíme se na vás.
12: Reklama na Radio 1.
13: No, s novinkou se přihlásila taky kapela Florence Rhodes, nebo jak píšou, můžu se jim taky říkat Flourou. Mám tady single Wish Upon You. Florence Rhodes je kapela z Irska, je to takovej teďka novej prochut a důkaz, že i v této době jde udělat fakt jako velká saná kapela. Jsou tam super mladí lidi, my jsme viděli minulý rok před Wolf Alice tady v Lucerně a vlastně to bylo takový jako ještě hodně v nějakým jako růstu a teďka už mají brutální čísla, supportovali třeba Olivia Rodrigo nebo Fontaine DC, tak jdem na to. Florence Rowe, Wish Upon You.

0: CD Nonstop.
1: Domácí kytara dvojice Jakub Šimanský a Tomáš Niesner nabízí ve své tvorbě folk, bluegrass i minimalismus. Jejich třetí společné album Jako doma vyšlo v roce 2023 pro label Korobuška. A vy ho poslouchejte dnes, po 19. hodině v pořadu CD Nonstop.

0: non-stop.
1: Je to tak, co je non-stop dneska na Radio 1, jak jinak pro změnu. Všichni den, já už tady mám jednu menší dánskou kapelu Ivones a jejich single Post Permanent, který vlastně nese stejnojmenný název jako teďka nové EP, co vydali, tak doporučuji.

0: Reklama Rádia 1.
1: Norma. Mezinárodní festival autorského divadla a současného umění. Znovu zrození. 23. až 25. října ve Studiu Hrdinů ve Veletržním paláci. www.studiohrdinů.cz.
2: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
3: Chce se mi těsnit. Komu se chce těsnit? No mě ano, ale já to neutěsním, já ne. Ale Aditek, ten těsní hned. Aditek, to jsou gumová těsnění, pryžové desky a veškeré těsnící profily. Aditek G jako guma. Aditek.cz.
4: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Proč mi jsi zkazila?
7: Protože jsem veselá.
6: A když zasmutníš,
7: budeme běžet tiež.
8: Jana Kovalčiková, Ingrid Tymková, Milan Ondrík a Ivana Chýlková v novém filmu Marka Škopa Láska. Co je skutečná láska? Zjistěte v kinech a filmových klubech od 15. října.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
12: Když přemýšlíte o novém autě, napadne vás Mini? Možná by mělo. Ikonické Mini Cooper, všestranné SUV Mini Countryman nebo elektrický crossover Mini Aceman teď pořídíte skladem a s dodatečným zvýhodněním až 100 000 korun. Nebo hledáte raději dostupnější prověřený vůz. Z programu Mini Next si můžete vybrat certifikované ojeté Mini s ověřenou historií a dvouletou zárukou. Najděte si své Mini na mini.cz.
13: Reklama na Radio 1.

To byly Untitled Halo single Easy Rider, kteří teďka vydali desku s názvem, vlastně ještě nevydali, oni teprve připravují, tohle to byl druhý single, teďka vyšeli v pátek nový, který se jmenuje Sex. No a teďka už tu máme Hua Hua Season, která dorazila na Rádio 1, podzim je tady, Blue Foundation, Ice on Fire, určitě milovníci jednoho konkrétního filmu znají, tak si to pojďme dát, máme už skoro 7 hodinu, vy posloucháte Rádio 1 s Martinem Nouzou, celý playlist najdete na webu Radena, kde to poctivě vyplňuju všechno, tak se můžete mrknout, snad tak mám otevřený chat, mail a tak dále, přeji hezké ráno.

0: Je s vámi Rádio 1.
1: No jo, dobré ráno, Rádio 1. My si teďka dáme takový blok mezi 7 a 8, kdy si zahráme hlavně novinky, co vyšly teďka v pátek nebo v minulém týdnu. Teďka už Karen Joyce, Knight of Swords.

To byly Current Choice, teďka už Awning, novozelandská kapela, jejich teďka novinka Little Green Book, tak jdem na to, kytárky.

Druhá novinka. Orion featuring Pain, Vladimír 518, Kaddem a Vodka ve společné skladbě Deutsche Bahn. Deutsche Bahn, Uva, Nespan, rád to mám, teď to dám. Deutsche Bahn, Uva, Nespan, rád to mám, teď to dám. S třetí novinkou je tu Apnea Ensemble, jmenuje se Oh Father. Oh, mother, oh.

Tři vylosovaní hlasující od nás tentokrát dostanou lístky na křest nové desky písničkářky Květa, která vystoupí společně se svojí kapelou Včely 29. října v Paláci Akropolis.

Jamie T. Way 36, Leg 32, právě dohrál na rádiu 1 a my tu máme další novinku, tentokrát Girl in Red single Blue. Marie se vrátila a přináší tenhle ten super song s krásným klipem, který točila ve svém domově v Oslu. Tak jdem na to.

To byla Girl in Red, single Blue. A jako další tu mám starší věc, Thom Yorke, single Analyze. Teďka jsem víkendu jsem si pouštěl film Prestige a strašně mě to bavilo, tak tohle to je závěrečný song z tohohle filmu. Tak jdem na to, Thom Yorke, Analyze.

0: Rádia 1.
1: Co nám může bronzová dýka, jantarový korálek nebo zdobený šperk prozradit o lidech, kteří je před tisíci lety vyráběli a používali? Vydejte se do doby bronzové ve Středočeském muzeu v Roztokách na letošním Mezinárodním dni archeologie v sobotu 17. října od 11 hodin. Mezinárodní den archeologie a krása v bronzu ukryta. Víc info a kompletní program najdete na webu středočeskemuzeum.cz.
2: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.
3: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: Právě teď v KIK. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. KIK. Víc, než si myslíte.
6: Hustý. Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
7: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
8: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
7: Dnes musíte vybrat.
8: Mám tady pro vás předvýběr a
7: šíříme
8: výběr. Dvojnásobíme investice.
9: Přijmete to riziko?
7: Ale je to na vás.
10: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
11: 17. října přijíždí do Prahy legenda elektronické hudby. James Lovell, zakladatel projektu Uncle, vystoupí v klubu District se speciálním 3-hodinovým DJ setem. Speciální host, polské duo Scalpel s unikátním AV setem. 17. října District Prague. Vstupenky v síti Go Out. James Lovell, Uncle, 3 hodiny, jeden výjimečný večer.
12: Reklama na Radio 1.

0: Rádia 1.
1: Uber?
2: A Grajs?
1: V galaxii na Jižáku.
2: Uber a Grajs.
1: Každé představení je premiéra.
2: Hrají si?
1: Šíma.
2: Lu.
1: Slovák.
2: Nikl.
1: Uber a Grajs.
3: Uvádí Minor od 18. října.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
6: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
5: A co je Chytrárt?
6: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
5: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
7: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datárt.
8: Honza se rozhodl udělat něco, na co bude moct být pyšný. Začal se věnovat otužování. Koupil si ručník s nápisem Ledoborec, čepici a neoprenové boty.
9: To je ale zima. Jdu ven.
8: Naštěstí Honza našel další věc, na kterou může být pyšný. Začal investovat do své budoucnosti a teď nakupuje akcie a ETF u XTB. Respekt, Honzo. XTB, kde vaše peníze pracují.
10: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
11: Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý vůz?
12: Tak abyste ho nepromeškali.
11: V AutoESA máte záruku výhodné ceny a široké nabídky.
12: Garanci kvality i výhodného financování.
11: Vyberte si ze 6000 vozů v AutoESA právě teď a výhodně.
13: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
14: Film Fjord. Výherce Zlaté palmy v Cannes a Oscarový favorit. Renate Reinsve a Sebastian Stan podávají životní herecké výkony v intenzivním morálním dramatu o rodičovské lásce, střetu kultur a právu rozhodovat o osudu vlastních dětí. Fjord. V kinech od 15. října.
15: Obchodní centrum Nový Smíchov slaví 25 let. Oslavte to s námi ve čtvrtek 15. října. Čeká vás zábavný program, soutěže, dárky a speciální narozeninové slevy. A fanoušci Zrádců pozor, dorazí Vojta Kotek, Markus Kruk i další známé tváře. Více na webu a sociálních sítích OC Nový Smíchov.
16: Reklama na Radio 1.

0: Gleamy You Me na Rádiu 1.
1: To kafe je dneska nějaký divný.
0: Jojo, kafe je divný. A my si dáme už teďka Liars single Sequoia. My jsme byli včera se Zdendou Lichnovským v punktu od Hard Noise právě na Liars a mě to úplně uchvátilo a nejlepší single z toho celého setu byl určitě tenhle ten ze Sky 2021. Liars Sequoia. Úplně skvělý koncert. Byl to super. Moc jsem si to užil, tak jdem na to.

0: Reklama Rádia 1.
1: Mezinárodní festival dokumentárních filmů Jihlava po 30. Výjimečné dokumenty z Česka i ze světa. Portrét Radky Dyne Markové, život průkopnice queer filmu Barbary Hammer, útok na Salmana Raždýho, Louis Buñuel

0: Jedný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
1: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
2: Slyším Datart nákupy?
1: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vybavte si domácnost velkými spotřebiči ETA s až 20% slevou a štědrým cashbackem k tomu.
2: To je mazec.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Do školy i do práce? Dostupné brýle pro každého. V optikách Focus nyní získáte k jedním dioptrickým brýlím druhé zcela zdarma. Připravili jsme pro vás také slevu 40% na dioptrická skla pro řidiče pro pohodlnější vidění za volantem. Využijte výhodné podzimní nabídky. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
4: Mrakodrapy New Yorku, pláže Miami, národní parky USA. Objevte Severní Ameriku s letenkami za skvělé ceny. Cesta začíná na letuška.cz. Nyní v akci New York za 11 302 koruny. Miami za 13 839 korun. Letuška.cz. Jednička na trhu letenek.
5: Pomáháme s Europlazmou.
6: Podpoř těžce nemocné pacienty darováním krevní plazmy v Europlazmě. Naše dárcovská centra nalezneš ve Westfield Černý most, Westfield Chodov a Metropolis Ličín. Tvůj čas vykompenzujeme finanční náhradou 1000 korun za každé úspěšné darování. Více na europlazma.cz.
7: Kino?
8: Kino.
7: Der Film?
8: Film.
7: Warum?
8: Proč?
7: Wann? Wo?
8: Kde?
7: Aha, das Filmfest.
8: Festival německých mluvených filmů.
7: Ja. Výběr nejlepších snímků z Německa, Rakouska a Švýcarska.
9: Od 15. do 20. října v kinech Lucerna, Edison Film Hub a dalších místech. Více na dasfilmfest.cz.
7: Tschüssi!
10: Reklama na Radio 1.

0: Kulturní servis.
1: Pozvánka do kulturního centra Jasoň.
2: Milí posluchači Rádia 1, zvu vás na koncert šanzoniérky Lenky Nové s kapelou, a to ve středu 14. října od 19.30 v centru Jasoň, Praha 4. Vstupenky v předprodej na jasoňcentrum.cz anebo na našich facebookových stránkách. Těšíme se na vás.

Jersey, goodbye, já vás vítám v 8. hodině 13. října. Já jsem jmenuji Martin Nouza, dneska jsme tu spolu od 6 do 9 a mezi 8 a 9 jsem si naplánoval spíš takový taneční setík, tak budeme hrát víc elektroniky a tanečních věcí. Začali jsme Skin on Skin, potom The Blaze, před chvílí nám zahráli Jersey, teďka už Bicep, Soar, Single Air, potom tu mám Caitlyn, Aurelio Smith, nebo třeba 100 Gags, tak poslouchejte, mějte fajné ráno.

0: Caitlin Aurelia Smith, single Ruin, právě dohrává na Rádiu 1. Teďka taková tanečnější sekce. Teďka už mám připravený 100 Gags, Doritos and Fritos.
1: Cítíte ten
2: Rádio 1.

0: Jedna reklama.
1: Nemysli na Arthouse Hejtmánek.
2: Co zas blbneš, Bohumile?
1: Ale snažím se zapomenout na Arthouse Hejtmánek.
2: No, tak to já chci taky.
1: Nemysli na Arthouse Hejtmánek.
2: Funguje to?
1: Ne.
2: Tak tam půjdem za?
1: Jdeme. Arthouse Hejtmánek, výkup uměleckých děl, starožitností a designu. Přijímáme předměty do prodeje v aukcích, galerii či výkupu za hotové. Konzultace a odhad cen zdarma. Více na www.arthousehejtmánek.cz.
0: Jedna reklama.

To byly Disclosure, Anderson .Paak, single No Cap. A teďka už DJ Seinfeld, Turning the Page. Slucháte Radio 1.

0: 21.
1: Color Factory se vrací na klubovou scénu. V pražské Roxy vystoupí 18. a 19. listopadu, na brněnské Flétě 25. listopadu. Unikátní koncertní návrat, na kterém zazní nejen ty největší hity filmu Šeptem. 18. a 19. listopadu Roxy, 25. listopadu Fléda. Předprodej Go Out.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Do školy i do práce? Dostupné brýle pro každého. V optikách Focus nyní získáte k jedním dioptrickým brýlím druhé zcela zdarma. Připravili jsme pro vás také slevu 40% na dioptrická skla pro řidiče pro pohodlnější vidění za volantem. Využijte výhodné podzimní nabídky. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
4: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
5: Slyším, Tatart nákupy?
4: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Odstartujte podzim naplno s novým notebookem nebo tabletem, který pořídíte až o 20% levněji.
5: To je mazec.
4: Tatart, opravdový elektrospecialista.
6: Galerie Rudolfinum uvádí poprvé v Evropě velkou společnou výstavu umělců z řad prvních národů Severní Ameriky. Jak reflektují své prožitky a zkušenosti. Tanya Lukin Linklater a Duane Linklater. Crested Majestan. Do 3. ledna 2027. Rozsáhlý doprovodný program na galerierudolfinum.cz.
7: Právě teď v Planéu ušetříte z prémiodny až 35%. Jednoduše rezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na prodejně. Planéo.
8: Tak se na to podíváme, je to dobrý? Že je to moc napnutý? Že to křeslo je moc nahnutý?
9: Nerozumí vám váš zubař? Play.cz vám rozumí.
10: Můžete to nechat radši zapnutý, paní doktorko?
9: Play.cz rozumí tomu, že potřebujete mít své rádio u sebe vždy a všude.
11: Ahoj.

0: Zahrajeme společně jako The Nihilists, The Stylists s Tonyou Graves a spolu s námi DJ Pavel Bydlo. Lístky na GoOut.cz. Díky a 15. října v Roxy.
1: Reklama na Radio 1.

No, slušný nákladák takhle po ránu. Does it often to you? Yeah, we are rock stars. Skvělá věc. Říkal jsem si takhle, co udělat si to hezký a trošku šílenější. Máme 8.45, teďka už se trošku asi sklidíme. Tourist, EST, potom tu mám ještě Fulcruma, Fred Again, Overmono. Celý playlist najdete pod mým jménem na rádiu, na webu Radio 1. A já vám dík moc, že jste dneska poslouchali. Pustili jsme si nějaký novinky, koukli jsme se na českou scénu. A teďka nakonec nějaká elektronika, trošku tanečnější. Tak vám přeju hezký den, ať máte hezký 13. říjen a po mně už Klára Vlková a celý den na Rádio 1. Mějte se hezky.

0: Reklama Rádia 1.
1: Komedie i ožehavá témata. Autorské inscenace i klasika v novém kabátě. Audiovizuální magie. Jsme nepřehlédnutelné pražské divadlo o dvou scénách, které vypráví příběhy o každém z nás a nabízí mimořádné herecké výkony. Poctivá palmovka. www.podpalmovkou.cz.
2: Dnešek by byl úplně normální den, ale nebude. Protože se vrátil úterní kyblík do KFC. 12 kousků křupavého kuřete jen za 149 korun. Úterní kyblík je zpátky v KFC.
3: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
4: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
5: Právě teď v Planeu ušetříte z prémiodny až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
6: Zdar, tak co včera?
7: Ale chtěli jsme si se ženou odpočinout u televize, ale zase nic nedávali.
6: A přes co máš televizi?
7: No normálně, přes anténu.
6: Tak to bude tím. Já mám sledování TV. Je to telka přes internet. Má spoustu kanálů, které jdou sledovat i zpětně.
7: Sledování TV? A co k tomu potřebuju?
6: Jednoduše jdi na webovou stránku sledováníTV.cz, zaregistruješ se a sleduješ. sledováníTV.cz, vaše vstupenka do světa zábavy.
8: Přičte si na výročí vzniku republiky prohlédnout běžně nepřístupné prostory hlavního města Prahy.
9: 28. října vás zveme na den otevřených dveří rezidence primátora,
8: nové radnice
9: a škodových salonků.
8: Nově na vás čekají komentované prohlídky nové radnice
9: a pro velký úspěch prodloužená výstava k 90. výročí narození Václava Havla, včetně světelné instalace.
8: A nezapomeňte, na všechny komentované prohlídky je nutná online rezervace. Více na praha.eu.
9: Vaše hlavní město Praha.
10: Milí posluchači Rádia 1, zvu vás na koncert šanzoniérky Lenky Nové s kapelou, a to ve středu 14. října od 19.30 v centru Jasoň, Praha 4. Vstupenky v předprodej na jasoňcentrum.cz anebo na našich facebookových stránkách. Těšíme se na vás.
11: Reklama na Rádio 1.

Máme 9 hodin, 2 minuty, úterý 13. října a asi tak po měsíci a kousek. Vás zdraví Klára Vluková, přeji vám krásné ráno. Nám pomalu doznívají band, hráli jsme si s kabu Always, no a za malou chvíli už se podíváme za Clarou Hill a společně s Crackazet. Budeme si hrát s kabu I Want You To Know v remixu nebo pod textu My Heart Beats Slow. Jinak během dnešního dopoledne a si samozřejmě vyslechneme dvakrát kulturní servis a také budeme jednou soutěžit. Jinak samozřejmě budeme především hrát. Tak ještě jednou krásné ráno a hlavně příjemné.

doznívá na Rádio 1 Clara Hill. Hráli jsme se skladbu I Want You To Know My Heart's Heartbeat Slow z EPčka Harmony, které vyšlo letos na labelu Sonar Collective. No a za malou chviličku už se podíváme za Illo. Budeme si hrát skladbu s názvem Besides Everything.

9 hodin 13 minut nám na rádiu 1 doznívají Illo. Hráli jsme si skladbu Besides Everything featuring Dava Salfaty. No a za malou chviličku už se podíváme za Ground Brothers, kteří se představili, tuším, že to bylo na jaře v Paláci Akropolis. My si hrajeme skladbu Liminal v Koma Rework.

0: Reklama Rádia 1.
1: Je, to je Radko Guras a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
2: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
3: Kalifornská sluníčka Young the Giant míří do Prahy. Oslava alba Victory Garden. Oslava radikální empatie. 21. října v Roxy. Vstupenky na force.cz.
4: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
7: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
6: A co je Chytrárt?
7: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
6: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
8: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datart.
9: Kdo spoří, má za 3? Ne. V UniCredit Bank má na spoření dokonce až 4,3% ročně. A komu to nestačí, ten u nás může získat k novému účtu až 4000 korun. UniCredit Bank.
10: 17. října přijíždí do Prahy legenda elektronické hudby James Lovell, zakladatel

krátce před 9:30, přesně v 9:25 nám na rádiu na doznívají Catching Flies a Teat. Hrajeme si z kapely Return to Ojai, která vyšla v srpnu letošním na Indigo Soul. No a za malou chvíličku se také podíváme za projektem Bonobo a kam Simonem Greenem, který letos vydal desku s názvem Distance in Static. No a my si z ní za malou chvíličku budeme hrát skladbu Me and You. Já připomínám, že právě Bonobo se představí a příští rok 17. března v

Na Rádiu 1 nám právě teď dozněli Everything But The Girl a skladba Run A Red Light, v remixu od Logistics, no a tohle s tou všem Muramasa a Nietzsche.

Na Rádiu 1 nám před malou chvílí dozněla Muramasama skladba Nidia featuring Led by Her. No a tohle to už je Bob, ukázka z EPčka Neurotics, která vyšlo na labelu Hospital a skladba Rumination.

Hitparáda Rádia 1. Poslechněte si novinky tohoto týdne v Hitparádě Rádia 1. Švédskou postmetalovou kapelu Cult of Luna si asi do hitparády nasazujeme poprvé. Track s názvem A Way Back je druhým singlem z jejich 10. alba, které vychází 6. listopadu. Novinkou druhou je skvělá píseň s názvem Spilled Milk od britské písničkářky

0: Jednou z klíčových postav grimeové scény je Skepta. Ten si ve skladbě Innocent Smile pozval Suggsy, což je zpěvák skupiny Madness, a také Chase & Status. Do hitparády nasazujeme po nějaké době britsko-norskou spolupráci. Tomorrow, neboli Tom Rowland z Chemical Brothers a norská zpěvačka a producentka Aurora. Celebration. A na závěr si představíme londýnský solový projekt Eleni Tonry, zpěvačky kapely Daughter, který se jmenuje X-Re. Skladba Radio Station nám novinky uzavře. Tři vylosovaní hlasující tentokrát obdrží lístky na koncert britské hudebnice Arlo Parks. Ta vystoupí 21. listopadu v Archa Plus.
1: Paráda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.

0: Rádia 1.
1: Co nám může bronzová dýka, jantarový korálek nebo zdobený šperk prozradit o lidech, kteří je před tisíci lety vyráběli a používali? Vydejte se do doby bronzové ve Středočeském muzeu v Roztokách na letošním Mezinárodním dni archeologie v sobotu 17. října od 11 hodin. Mezinárodní den archeologie a krása v bronzu ukryta. Víc info a kompletní program najdete na webu středočeskemuzeum.cz.
2: Právě teď v Planéu ušetříte z prémiodny až 35%. Jednoduše rezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na prodejně. Planéo.
3: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
4: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej je 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Pomáháme s Europlazmou.
11: Podpoř těžce nemocné pacienty darováním krevní plazmy v Europlazmě. Naše dárcovská centra nalezneš ve Westfield Černý most, Westfield Chodov a Metropolis Ličín. Tvůj čas vykompenzujeme finanční náhradou 1000 korun za každé úspěšné darování. Více na europlazma.cz.
12: Reklama na Radio 1.

0: Kulturní servis.
1: Máme přesně 10 hodin na Rádio 1, nám před malou chvílí dozněli Boy Harsher a skladba Jeans z nové desky Get Mean, která vyšla 18. září. No a na řadě je teď první část kulturního servisu pro dnešní den, to znamená úterý 13. října 2026. Začneme hned u festivalu. Probíhá B2Ken, filmový festival oceňovaných snímků z festivalů v Berlíně, Benátkách a Cannes ve vybraných kinech po celé České republice. Pokračujeme galeriemi. The Chemistry Gallery nabízí výstavu Rozrušená hladina. Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, Aleš Hnízdil, Daniel Vlček a Antonín Gazda, Od vlny k tichu, od zvuku k hlubině. Vodní tvrz v Jeseníku, Jaromír 99 a Tam, odkud jsem, Vila Pelé, Kavl Hoták a Krajina snů. Artoto Galerie v Uhelné mlýně, Marie Filipovová, Milada Otová a Dagmar Šubrtová, Jako kreslit do písku. Depo 2015 Plzní do těla. Pražský hrad, druhé nádvoří, obrazárna Pražského hradu. Galerie Středočeského kraje, výstava Milana Sajse, Upravit, resetovat, zobrazit více. Národní galerie Praha, Veltržní palác, Edit a Egon, ikonické kresby Egona Šíleho ze sbírek Národní galerie Praha. Docs Radka Bočevič a Faust, Galerie hlavního města Prahy, Zvon, Bezhlavý jezdec a liberální utopie 90. let. Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, výstava Osudy psané válkou, českoslovenští legionáři Roztok a Žalova. Rock Café Ondřej Mio Michálek, Under the Surface, Kunsthalle Praha, Annette Messager, Tragikomedie, Moravská galerie v Brně, Boris Král, Ponsoir, Audrey, Umělecko-průmyslové muzeum v Praze, Vita Aternis, výstava o restaurování, Meat Factory, Galerie Zeď, Tomáš Mitura a Chasing Shadows, Studie pro na Vlounech, nové epoše, Zdeněk Pešánek a Dědictví světla. A ještě pokračujeme galeriemi. Kaštan, scéna Unijazzu, Martin Mařík a obrazy. Karpuchina Gallery, Bystrik, Klčo, Margarita, Ivin a You Can Return, You Are Here. Pragovka Gallery, Stanislava Karbušická a Alexandrina Jordanová, Zachytit nit. Trafo Gallery, Siegfried Herz a Velké poledne. Galerie C12, Michal Štochl a Head and Shoulders, Muzeum Muntanelli, Já, Bedřich Dlouhý. Artium Bořislavka, výstava umělců Alessandry Svatek a Matěje Hrbka, Láska. Muzeum Kampa, Milan Kunz a Pop Renaissance, Galerie Rudolfinum, Krestet Mačistan, Tania Lukin Linklater a Duane Linklater. Sektor 9 na Smíchovské náplavce, od 6 hodin vernisáž výstavy Berta Vinšová. Na Rádiu 1 vás dneska čeká od 6 hodin Estero, od 7 hodin hitparáda české a slovenské hudby, od 8 hodin hitparáda české a slovenské hudby Velká sedma, ale přeskočila jsem CD nonstop od 7, kde dneska můžete slyšet Jakuba Šimanského a Tomáše Nýznera a desku Jako doma. No a pak od 10 hodin Rádiu 1 on stage záznam koncertu Soli z roku 2013. Všechny informace také na www.radio1.cz. No a my už si za malou chviličku podíváme za novinkou z hitparády Rádia 1, sice za Kate Nash a skladbou Spilt Milk.

Na rádiu 1 nám 10 hodin a 8 minut dozněla Kate Nash, novinka hitparádě Rádia 1, skladba Spilled Milk. No a my už jsme se teď podívali za Royksop, a sice za skladbou Unity, kterou svým hlasem doprovodila Karen Harding. No a já připomínám, že právě Royksop se představí na Signal Festival Closing Party, která proběhne teď už v neděli 18. října v pražském klubu Sasazu.

0: Reklama Rádia 1.
1: Uber?
2: A Hrajs?
1: V Galaxii na Jižáku.
2: Uber a Hrajs.
1: Každé představení je premiéra.
2: Hrají si?
1: Šíma.
2: Lu.
1: Slovák.
2: Nikl.
1: Uber a Hrajs.
3: Uvádí Minor od 18. října.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: Právě teď v Kik. Zachumlejte se se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
6: Do školy i do práce? Dostupné brýle pro každého. V optikách Focus nyní získáte k jedním dioptrickým brýlím druhé zcela zdarma. Připravili jsme pro vás také slevu 40% na dioptrická skla pro řidiče pro pohodlnější vidění za volantem. Využijte výhodné podzimní nabídky. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
7: Náš výkup je teď totální hardcore.
8: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: S mým hlasem mi pomohla AI. Paničci, máte doma nemocného mazlíčka a na pořádnou léčbu penízky nestačí? Tak poslouchejte. Penny vám podává pomocnou tlapku. Až do 17. listopadu můžete svého mazlíčka přihlásit na tlapkyhezkyčesky.cz a Penny vybraným mazlíčkům uhradí potřebnou veterinární péči. A zase bude hezky na tom světě. Tak pamatujte, tlapkyhezkyčesky.cz.
10: Máte pocit, že vám něco chybí? Možná čas? Nebo radost? A možná hodinky z Helvety.cz. Jsme specialisté na kvalitní hodinky. Udělejte si radost na Helvety.cz. Víc jinde nedostanete.
11: Obchodní centrum Nový Smíchov slaví 25 let. Oslavte to s námi ve čtvrtek 15. října. Čeká vás zábavný program, soutěže, dárky a speciální narozeninové slevy. A fanoušci Zrádců, pozor, dorazí Vojta Kotek, Markus Kruk i další známé tváře. Více na webu a sociálních sítích OC Nový Smíchov.
12: Reklama na Radio 1.

Na Rádiu 1 nám před malou chviličkou dozněla Parl Parks, a dozněla skladba Two-Sided v remixu od Oscara Farela. No a teď už je čas na dopolední soutěž na Rádiu 1. Od 15. do 20. října probíhá v pražských kinech Lucerna Edison Film Hub a Světozor 20. ročník festivalu Das Film Fest, který zve na 30 nejaktuálnějších oceňovaných filmů z Německa, Rakouska a Švýcarska, ale na plátna kin přinese i poklady z filmových archivů. Více informací najdete na dasfilmfest.cz. My budeme hrát o dva vstupy na film Whole Train, který bude uveden 16. října, a to v digitálně restaurované podobě 20 let po premiéře a zvláštním uznání na Berlinále. Legendární film nabízí autentický pohled do světa graffiti, tvůrčí rivality a života na hraně. Projekci v kině Lucerna osobně uvedou režisér a scénarista Florian Gák a herci Mike Adler a Florian Renner. Pokud budete chtít vyhrát dva vstupy na Whole Train, tak já za chviličku prozradím soutěžní otázku a připomenu, že telefonní číslo do studia je 210-323-919, no a cenu získáte, nebo tak, kdo se jako první dovolá se správnou odpovědí. No a otázka se týká filmu Whole Train. Ptáme se, ve kterém městě se film odehrává. Ještě jednou zopakuji, ptáme se, ve kterém městě se odehrává film Whole Train, který můžete vidět na festivalu Das Film Fest. Pokud víte, tak volejte na 210-323-919.

0: Tak já už bych měla mít na telefonu prvního volajícího, tak zkusíme. Halo, halo, Rádio 1.
1: Ahoj, tady Jarda.
0: Ahoj.
1: Já bych řekl, že to je městečko Huntingburg.
0: Ne, tak to bohužel ne. Tak je mi líto, děkuju.
1: Taky díky.
0: Zatím, ahoj. Ahoj. Tak zkusíme dalšího volajícího. Halo, halo, Rádio 1.
2: Ahoj, to je Petr.
0: Ahoj, Petře.
2: Tak já si myslím, že to je Berlín.
0: Berlín taky ne, bohužel.
2: Taky ne, jo.
0: Taky ne. Děkuju. Ahoj.
2: Tak čau.
0: Ahoj.

0: Tak stále se ptáme, ve kterém městě se odehrává film Whole Train, který bude uveden na Das Film Festu v pátek 16. října. Pokud víte, tak volejte, anebo už také třetímu můžu dát nápovědu, tak uvidíme. Haló, haló, Rádio 1, slyšíme se.
1: Čau, tady Eva, já jsem...
0: Nebo můžeš dostat nápovědu, jestli chceš.
1: Jo, tak...
0: Chceš? Jo. Tak je to nějaká těžká otázka, takže za A Mnichov, za B Hamburg, anebo za C Drážďany?
1: Tak já dám Mnichov.
0: No dáváš správně, tak moc gratuluju. Stáváš se vyhrkyní dvou vstupů na Whole Train, moc si to užij, bude to pocerně. Vydrž mi chviličku na telefonu, díky.
1: Díky moc, díky.
0: Díky.

Krátce po půl jednácté nám na rádiu jedna doznívá ukázka z kompilace Forza Horizon, která vyšla na labelu Hospital v roce 2018 s pořadovým číslem 4. Se tam také objevila skladba City Lights od Popa a Subway. No a my už jsme se teď podívali zpátky zase na českou scénu, a sice za Kubátkem a skladbou If I Fall, ve kterém ho doprovodila zpěvačka Karolina Tremko.

Druhá novinka. Orion featuring Pain, Vladimír 518, Kaddem a Vodka ve společné skladbě Deutsche Bahn. Deutsche Bahn, Uber, Nesbahn, rád to mám, teď to dám. Deutsche Bahn, Uber, Nesbahn, rád to mám, teď to dám. S třetí novinkou je tu Apnea Ensemble, jmenuje se Oh Father. Oh,

Tři vylosovaní hlasující od nás tentokrát dostanou lístky na křest nové desky písničkářky Květa, která vystoupí společně se svojí kapelou Včely 29. října v Paláci Akropolis.

0: jedno.
1: Prečo bežíš, gazela?
0: Pretože som veselá.
1: A keď zasmutníš?
0: Budem bežať tiež.
2: Jana Kovalčiková, Ingrid Timková, Milan Ondrík a Ivana Chýlková v novém filmu Marka Škopa Láska. Co je skutečná láska? Zjistěte v kinech a filmových klubech od 15. října.
3: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
4: Slyším Tatart nákupy?
3: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vybavte si domácnost velkými spotřebiči ETA s až 20% slevou a štědrým cashbackem k tomu.
4: To je mazec.
3: Tatart, opravdový elektrospecialista.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Každý občas potřebuje na chvíli vypnout. Opláchnout se po dlouhé cestě a načerpat nové síly. Auta i lidé v nich. Shell myslí na obojí, ale na vás přece jen o trochu víc, protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
7: Kino?
8: Kino.
7: Der Film?
8: Film.
7: Warum?
8: Proč?
7: Wann? Wo?
8: Kde?
7: Aha, das Filmfest.
8: Festival německým mluvených filmů.
7: Já. Výběr nejlepších snímků z Německa, Rakouska a Švýcarska.
9: Od 15. do 20. října v kinech Lucerna, Edison Film Hub a dalších místech. Více na dasfilmfest.cz.
7: Tschüssi!
10: Chceš si na podzim vyšperkovat svoje auto? Připrav ho na sezónu s Allegro. Na jednom místě najdeš autokosmetiku a vše pro péči o tvoje auto za skvělé ceny. Když autokosmetika, tak Allegro.
11: Růst vašeho podnikání je zaručen, když si vyberete ty správné partnery. Renault Kangoo, Trafic a Master jsou k dispozici ve více než 240 verzích. V motorizaci diesel nebo e-tech elektrický a s úložným prostorem až 17 kubických metrů. Nyní je ten správný čas na změnu. Objevte naši podzimní nabídku Renault. Užitkové vozy Renault již od 418 000 korun bez DPH. Více informací na business.renault.cz.
12: Přivítejte podzim barvami. Nádherná listopadka zahradní v oby jen za 119 korun. Oživte svůj domov ještě dnes. Dokážete cokoliv s oby.
13: Reklama na Radio 1.

0: Onstage. Záznamy koncertů na Rádiu 1 v pravidelném čase. Každé druhé úterý od 22 hodin.
1: V úterý 13. října uslyšíte záznam vystoupení hudebnice Soleil, které proběhlo roku 2013 v Meat Factory.

0: Rádio 1 on stage se Soleil. V úterý 13. října od 22 hodin.
1: Rádio 1 CZ.
2: Na Rádio 1 nám před malou chviličku dozněli The Drums, skladba It Didn't Matter featuring Maro. No a teď už jsme se podívali za Jordanem Rakajem a skladbou Freedom. No a já připomínám, že právě Jordan Rakaj vystoupí 1. dubna a příští rok v klubu Roxy. Love.

8 minut po 11. hodině nám na rádiu 1 dozněl DJ Sandfield, You Can Come Home featuring T.S. Gray, no a za malou chviličku už se podíváme za Key Lelou, budeme si hrát skladbu s názvem Point Blank.

0: Jedna reklama.
1: Nemysli na Arthouse Hejtmánek.
2: Co zas blbneš, Bohumile?
1: Ale snažím se zapomenout na Arthouse Hejtmánek.
2: No, tak to já chci taky.
1: Nemysli na Arthouse Hejtmánek.
2: Funguje to?
1: Ne.
2: Tak tam půjdem za?
1: Jdeme. Arthouse Hejtmánek, výkup uměleckých děl, starožitností a designu. Přijímáme předměty do prodeje v aukcích, galerii či výkupu za hotové. Konzultace a odhad cen zdarma. Více na www.arthousehejtmánek.cz.
0: Jedna reklama.

0: Reklama Rádia 1.
1: Film Fjord. Výherce Zlaté palmy v Cannes a Oscarový favorit. Renate Reinsve a Sebastian Stan podávají životní herecké výkony v intenzivním morálním dramatu o rodičovské lásce, střetu kultur a právu rozhodovat o osudu vlastních dětí. Fjord. V kinech od 15. října.
2: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
3: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.
4: Usnula?
5: Asi jo.
4: Stejně zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
5: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
4: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
6: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
7: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
8: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
9: Slyším, Datart nákupy?
8: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Odstartujte podzim naplno s novým notebookem nebo tabletem, který pořídíte až o 20% levněji.
9: To je mazec.
8: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Východ slunce nad Bali, noc plná světel v Tokiu, chuť pravé asijské kuchyně v Bangkoku. Váš další příběh čeká v Ázii. Pospěšte si, ať vám neuletí na letuška.cz. Bangkok za 10 771 korunu. Tokio za 15 354 koruny. Letuška.cz. Jednička na trhu letenek.
10: Ahoj, tady Mojmír Papalesku. Chceš pomoct dobré věci? Tak přijď 15. října do Roxy podpořit lidi s duševním onemocněním. Poprvé a možná naposled na podporu téhle akce zahrajeme společně jako The Nihilists, The Stylist s Tonyou Graves a spolu s námi DJ Pavel Bydlo. Lístky na GoOut.cz. Díky a 15. října v Roxy.
11: Reklama na Radio 1.
12: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

Jedna nám a krátce po půl dvanácté doznívají The Slots. Hráli jsme se skladbu Time With You, ještě předtím to byl Fomboy, Loudboy, anebo Barry Can't Swim, Dance, Dance, Dance. No a teď už se nám rozeznívá Decker a skladba Today, za chvíli také kulturní servis.

Kulturní servis. Na Rádiu 1 nám dozněl Dekr, no a teď je čas na druhou část kulturního servisu pro dnešní den, tedy úterý 13. října 2026. Podíváme se na koncerty a tančírny v Rock Café dneska od 8 hodin Jasper Snow, Cargo Gallery od 8 hodin Slot a Cyril Kaplan, Kaštan scéna Unijazzu od 8 hodin Winter Season a Lajky, Plác Akropolis od 7:30 Dominik Filzemé, Jazz Dog od 8 hodin Jen Hovorka a Marek Urbánek, Klub 007 na Strahově od 7 hodin Godmother a Obstruction, Bike Jesus Chrissy Klapecká. Co nabízejí pražská kina v kině 35 od 8:45 Cizí jazyk, Edison Film Hubu od 7 hodin Rudé skály a od 9:45 Její soukromé peklo, Kino Pilotů od 18 hodin 20 minut Virbl a od 20 hodin 10 minut Digger, Bio Oko od 8:30 Koralína a Svět za tajnými dveřmi, Pop-up Kino Zámek Veleslavín od 7 hodin B2Ken a Její soukromé peklo. Co nabízejí divadla, Studio Majslovka od 7:30 Smoke and Mirrors, Jatka 78 od 7:30 End, Divadlo D21 od 7:30 Aktivní zálohy, Divadlo Březnické od 7:30 Falešná nota, Švandovo divadlo od 7 hodin Štýrský Toajen Heisler, Divadlo v Dlouhé od 7 hodin Konec rudého člověka, Divadlo Ponec od 7:30 Rapture, Azyl 78 od 7 hodin Okamžik, no a Divadlo v Celetné od 7:30 Kašpar Start. V rubrice ostatní máme čítárnu Unijazz, kde dneska od 7 hodin proběhne literární večer s Mariou Tučaninov, a Archa Plus, kde od 6 hodin probíhá tvorba a performance elektronické hudby bez PC. Na Rádiu 1 vás čeká od 6 hodin Estero, od 7 hodin CD Nonstop dneska s Jakubem Šimanským a Tomášem Niesnerem a deskou Jako doma. Od 8 hodin Velká sedma, od 10 Rádiu 1 On Stage dneska záznam koncertu Soleil z roku 2013. Všechny informace také na www.radio1.cz. No a my už se za chviličku podíváme na společnou práci Alexe Preze a Spectra Solo z klubu Synergy.

1 doznívá Alex Perez a Spectra Soulu, ukázka z jejich společného EPčka Synergy, no a stejnojmená skladba EPčko vyšlo v roce 2017 na Perezové labelu 1985 Music. No a my se posuneme v historii ještě o 2 roky zpátky, a sice do roku 2015, kdy vyšlo tohle vlastně, myslím, že první microfunk EPčko, a na něm se také objevil Niash a skladba Endless Green.

11 hodin 52 minut nám pomalu doznívá Nuage a skladba Endless Green a z Microfunk EP, které vyšlo v roce 2015. No a my už se teď vrátíme zpátky do přítomnosti, a sice ke skladbě North Star od Singra a Toma Jarmyho. Je to vlastně akorát asi měsíc, co proběhl poslední ročník festivalu Shotgun, a kde také Singro vystoupil, tak je to takové ohlédnutí. Jinak se s vámi od mikrofonu rády na loučí Klára Vlková. Já se budu těšit na slyšenou, doufám zase za 14 dní. Vy si užijte hezké odpoledne s Rajem a pak také s Joskou. Mějte se moc hezky. Ahoj.

0: Rádia 1.
1: Co nám může bronzová dýka, jantarový korálek nebo zdobený šperk prozradit o lidech, kteří je před tisíci lety vyráběli a používali? Vydejte se do doby bronzové ve Středočeském muzeu v Roztokách na letošním Mezinárodním dni archeologie. V sobotu 17. října od 11 hodin. Mezinárodní den archeologie a krása v bronzu ukryta. Víc info a kompletní program najdete na webu www.středočeskemuzeum.cz.
2: Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA? Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
5: Eva se rozhodla udělat něco, na co bude moct být pyšná. Začala se učit hrát na flétnu. O 6 měsíců později. Naštěstí Eva našla další věc, na kterou může být pyšná. Začala investovat do své budoucnosti a teď nakupuje akcie a ETF u XTB. Jen tak dál, Evo. XTB, kde vaše peníze pracují.
6: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
7: Turecko a dlouhé písečné pláže?
8: Máme je v TUI.
7: Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok?
8: Máme je v TUI.
7: Mallorca a její Tyrkysové moře?
8: Máme je v TUI.
7: Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře?
8: Máme ho v TUI.
7: Kypr, slunce a pohodová dovolená?
8: Máme.

0: baterii vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
1: Reklama na Radio 1.

4 minuty po 12. hodině se ze studia Rádio 1 hlásí Rao Palory a také manchesterský producent Frameworks vlastním jménem Matt Brewer s trochou životních mouder v podání hostujícího Sully Briggs ve skladbě Growing Pains. Před námi bezmála 3 hodiny spousty nové hudby, například od brooklynského chlapíka Elliota Lipa. The Game Ain't Worth It.

Tak Elliot Lip se nám trošku utrhl v závěru skladby z řetězu. Každopádně teď už nás čeká ukázka z čerstvé desky další americké umělkyně a R&B zpěvačky, tak trošku experimentátorky Dawn Richard, která uzavřela takovou tematickou trilogii věnovanou kreolské kultuře novým album Creole Culture, které navazuje tedy na předchozí Second Line z roku 2021 a také New Breed z roku 2019. Tohle je otvírák Creole Culture Intro.

No a novinku má připravenou také rapperka ze Zambie Sampa The Great, která ohlásila na konec října nové album New Zamrock, a tady to je první vlaštovka.

0: Reklama Rádia 1.
1: Norma. Mezinárodní festival autorského divadla a současného umění. Znovu zrození. 23. až 25. října ve Studiu Hrdinů ve Veletržním paláci. www.studiohrdinů.cz.
2: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
3: Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý vůz?
4: Tak abyste ho nepromeškali.
3: V AutoESA máte záruku výhodné ceny a široké nabídky.
4: Garanci kvality i výhodného financování.
3: Vyberte si ze 6000 vozů v AutoESA právě teď a výhodně.
5: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
6: Štěpán dostal přidáno a chtěl udělat něco, na co bude moct být pyšný. Investoval do ročního členství ve fitku, shakeru a 3 kompletů sportovního oblečení. První den si udělal selfie v zrcadle a do fitka už se nikdy nevrátil. Naštěstí Štěpán našel další věc, na kterou může být pyšný. Začal investovat do své budoucnosti a teď nakupuje akcie a ETF u XTB. Dobrá práce, Štěpáne. XTB, kde vaše peníze pracují.
7: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
11: Máte pocit, že vám něco chybí? Možná čas nebo radost? A možná hodinky z Helvety.cz. Jsme specialisté na kvalitní hodinky. Udělejte si radost na Helvety.cz. Víc jinde nedostanete.
12: Zdar, tak co včera?
13: Ale chtěli jsme si se ženou odpočinout u televize, ale zase nic nedávali.
12: A přes co máš televizi?
13: No normálně, přes anténu.
12: Tak to bude tím. Já mám sledování TV. Je to telka přes internet. Má spoustu kanálů, které jdou sledovat i zpětně.
13: Sledování TV? A co k tomu potřebuju?
12: Jednoduše jdi na webovou stránku sledovanitv.cz, zaregistruješ se a sleduješ. Sledovanitv.cz. Vaše vstupenka do světa zábavy.
14: Milí posluchači Rádia 1, zvu vás na koncert šanzoniérky Lenky Nové s kapelou, a to ve středu 14. října od 19.30 v centru Jasoň, Praha 4. Vstupenky v předprodej na jasoňcentrum.cz a nebo na našich facebookových stránkách. Těšíme se na vás.
15: Reklama na Rádio 1.

Člověk vzpomínká na americkou New Yorkskou kapelu The Rapture. Get Myself Into It, single z jejich alba Pieces of the People We Love, které vyšlo před 20 lety. No a teď už novinka, belgicko-japonská spolupráce. Ali and Orson.

0: CD Nonstop.
1: Domácí kytara dvojice Jakub Šimanský a Tomáš Niesner nabízí ve své tvorbě folk, bluegrass i minimalismus. Jejich třetí společné album Jako doma vyšlo v roce 2023 pro label Korobuška. A vy ho poslouchejte dnes po 19. hodině v pořadu CD Nonstop.

Tolik Nathan Jenkins se svým projektem Billion a ukázkou z aktuálního alba, které vyšlo na konci září Nearly a skladba 101 Damnations, kterou už teď střídá irský producent Orlando Edward Higginbottom alias Teed, který před nějakými 3-4 měsíce naspátek přispěl do kompilační série DJ Kicks svým mixem, včetně několika nových skladeb a také tyhleté cover verze skladby Please Don't Go od Casey and the Sunshine Band.

12 hodin 41 minut, posloucháte Radio 1 a také newyorskou dvojici, ať už hudební, tak i životní, J. Matthews Augustus Miller a Boy Harsher, kteří vydali po 7 letech nové album s názvem Get Me, na tohle to byla úvodní skladba Ronnie.

Je to tak, nastal čas si zasoutěžit o dvě vstupenky na koncert slovenské alternativní legendy Longitel, který proběhne v sobotu 17. října v jedinečném industriálním prostoru Kotelna v Lipčicích nad Vltavou. Duo Šina a Daniel Salontaj už před 20 let slaví úspěchy se zcela ojedinělým experimentálním zvukem a intimními texty. V Lipčicích zahrají skladby ze svého loňského CD Krajina běží dolů vlastním brehom, ale i starší osvědčené skladby. Koncert začíná v 19 hodin, lístky jsou v předprodeji na Go Out a také Ticket Portal. Telefon ke mně do studia 210-323-919 a dvě stupenky na koncert získá ten, kdo se jako první dovolá se správnou odpovědí na následující soutěžní otázku. Zajímá mě, jak se jmenuje bratislavská čtvrť, ve které žijí členové kapely Longitel. Volat můžete teď.

0: Tak chvíličku to trvalo, ale máme prvního volajícího. Haló, tady Raho, Rádio 1. Slyšíme se? Haló, haló, slyšíme se? Tady Rádio 1.
1: Dobrý den, slyšíme.
0: Dobrý den. S kým pak to mluvím?
1: Tady Tereza, dnesky den přiju.
0: Tak Terezo, slyšela jste soutěžní otázku?
1: Ano, a jestli to teda na městskou čtvrt část, tak Karlova Ves.
0: Tak to bohužel není správně.
1: Nebo na dlouhé děli, je to sídliště na města.
0: No, tak ne? Jak zněla ta druhá, ten druhý pokus? Já bych to
1: dlouhé možná... děli.
0: Dlouhé děli, já to teda...
1: Ale městská část, je to Karlova Ves.
0: Tak ještě to víte možná přesněji než tady v našem zadání, tak v tom případě o to větší gratulace, je to tak. Máme tady napsáno Dlouhé děli, což vlastně odkazuje na původní název umělecký tohohle projektu. Takže gratulace, dvě vstupenky na koncert, který proběhne v Lipčicích na Vltavou v klubu Kotelna 17. října, jsou ve vašich rukou, tak si snad uděláte čas.
1: Udělám moc ráda, děkuju.
0: Výborně, tak ještě vydržte na lince a domluvíme se, jak si tu cenu převezmete.

Čerstvá novinka vyšla na značce 4AD, už druhý single projektu X-Ray, za kterým stojí Elena Tonra, zpětá s kapelou Daughter. Je to předzvěst chystaného alba, které vyjde 30. října, Safe As. Jinak vy můžete hlasovat pro ten první single, který jsme si nasadili do hitparády Rádia 1. Ten má název Radio Station. Tohle už jsou ale Vanishing Twin, spolupráce Valentiny Magalety, Katy Lucas a Susu Mukaje. Z čerstvého alba Archives vybírám ukázku Sugar Stone.

0: Reklama Rádia 1.
1: Kalifornská sluníčka Young the Giant míří do Prahy. Oslava alba Victory Garden. Oslava radikální empatie. 21. října v Roxy. Vstupenky na force.cz.
2: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
3: Pak přijeďte do AutoESA.
2: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
3: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
2: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
3: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: Právě teď v KIK. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. KIK. Víc, než si myslíte.
6: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
7: Galerie Rudolfinum uvádí poprvé v Evropě velkou společnou výstavu umělců z řad prvních národů Severní Ameriky. Jak reflektují své prožitky a zkušenosti? Tanya Lukin Linklater a Duane Linklater. Crested Machistan. Do 3. ledna 2027. Rozsáhlý doprovodný program na galerierudolfinum.cz.
8: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
9: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
8: Dnes musíte vybrat.
9: Mám tady pro vás předvýběr a
8: rozšíříme výběr.
9: Dvojnásobíme investice.
10: Přijmete to riziko?
8: Ale je to na vás.
11: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
12: Když přemýšlíte o novém autě, napadne vás Mini? Možná by mělo. Ikonické Mini Cooper, všestranné SUV Mini Countryman nebo elektrický crossover Mini Aceman teď pořídíte skladem a s dodatečným zvýhodněním až 100 000 korun. Nebo hledáte raději dostupnější prověřený vůz. Z programu Mini Next si můžete vybrat certifikované ojeté Mini s ověřenou historií a dvouletou zárukou. Najděte si své Mini na mini.cz.
13: Color Factory se vrací na klubovou scénu. V pražské Roxy vystoupí 18. a 19. listopadu, na brněnské Flétě 25. listopadu. Unikátní koncertní návrat, na kterém zazní nejen ty největší hity filmu Šepter. 18. a 19. listopadu Roxy, 25. listopadu Fléda. Předprodej Go Out.
14: Reklama na Radio 1.

zpěvačka, písničkářka z Londýna Essence Martins s novým singlem A Confession I'm Broke, předzvěst chystaného EPčka It All Comes to End, které jde 29. října. No a další novinka, kterou stihneme před kulturním servisem a před 13. hodinou, je z pera hudebnice z LA, Zayla. Skladba, na které se opět podíleli Daniel a Andrew Aged a také Westerman, má název Kinda Guy.

Tak, 2:13 nastal čas na kulturní servis. Podíváme se na jeden festival, pak tady máme celou řadu pozvánek do galerii a řekneme si i něco málo k programu Rádia 1 pro dnešní den, tedy úterý 13. října 2026. Svátek slaví Renáta, tak všechno nejlepší. A teď už festivaly, tedy jeden festival, B2 Cannes, filmový festival oceňovaných snímků z festivalů v Berlíně, Benátkách a Cannes, ve vybraných kinech po celé České republice. Galerie The Chemistry Gallery a pozvánka na Rozrušenou hladinu. Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, Aleš Hnízdil, Daniel Vlček a Antonín Gazda. Výstava Od vlny k tichu, od zvuku k hlubině. Vodní tvrz v Jeseníku, Jaromír 99, Tam, odkud jsem. Vila Pelé, Kamil Hloták, výstava Krajina snů. Artoto galerie v Uhelném mlýně, Marie Filipovová, Milada Otová a Dagmar Schubertová. Jako kreslit do písku. Depo 2015 v Plzni, výstava Do těla, Pražský hrad, druhé nádvoří, obrazárna Pražského hradu. Galerie Středočeského kraje, výstava Milana Zeisse, upravit, rezetovat, zobrazit více. Národní galerie Praha, Veletržní palác, Edit a Egon, ikonické kresby Egona Šíleho ze sbírek Národní galerie Praha. Dox Radka Bodževič a výstava Faust. Galerie hlavního města Prahy Zvon, Bezhlavý jezdec a liberální utopie 90. let. Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, výstava Osudy psané válkou, českoslovenští legionáři Roztok a Žalova. Rock Café Ondřej Mio Michálek, Under the Surface. Kunsthalle Praha Anet Messager a výstava Tragikomedie. Moravská galerie v Brně Boris Král a výstava Bonsoir Audrey. Umělecko-průmyslové muzeum v Praze Vita Eternis, výstava o restaurování. Meat Factory, galerie Zeď a pozvánka na výstavu Tomáše Mitury, Chasing Shadows. Studio Prona v Lounech, k nové epoše Zdeněk Pešánek a dědictví světla. Kaštan scéna Unijazzu, Martin Mařík, výstava Obrazy. Karpuchina galerie, Bystrých Klčo, Margarita Ivy a výstava You Can't Return, You Are Here. Pragovka galerie Stanislava Karbušická a Alexandrina Jordanová, výstava Zachytit niť. Trafo galerie Siegfried Herz, Velké poledne. Galerie C12, Michal Štochl, Head and Shoulders. Muzeum Montanelli, Já, Bedřich Dlouhý. Artium Bořislavka, výstava umělců Alessandry Svatek a Matěje Hrbka, nazvaná Láska. Muzeum Kampa, Milan Kunz, Pop Renaissance, galerie Rudolfinum, Krestet Mačistan a výstava Tanja Lukin Linklater a Duen Linklater. Sektor 9 na Smíchovské náplavce, tam může

vyrazit 18 hodin, protože tam začíná vernisáž výstavy Berty Vinšové. No a co se týká dnešního programu Rádia 1 v 15 hodin, se můžete těšit na Josefa Sedloně a jeho výběr až do 18 hodin, poté vystřídá pořad Estereo, v 19 hodin pak CD Nonstop dnes s albem Jako doma Jakuba Šimanského a Tomáše Niznera. Ve 20 hodin československá hitparáda Velká sedma. No a ve 22 hodin pak pořad Radio One on Stage. Dnes vám nabídneme záznam koncertu Soli z roku 2013. Tolik kulturní servis. Kompletní přehled najdete na webu Rádia 1 v podsekci kulturní servis. Teď už zpátky k hudbě.

Tolik japonsko-americká zpěvačka, skladatelka, kytaristka, která se hodně vyžívá v bossanově ve své tvorbě a důkazem budíš i tenhle ten single s názvem Howl, který je předzvěstí chystané druhé studiové desky téhož jména, která vychází v lednu příštího roku. No a tohle už je Andy Boy, člen Tontarstan Band, teď jsem to možná trošku zkomolil, bratrská psychedelická dvojce, všem Andy Boy se před nějakou dobou vydal také na solovou dráhu a tohle už je ukázka z jeho druhé studiovky, která vyšla před několika týdny, před minulý týden, Doomed a ukázka Strangest Days.

0: Máš. Čekaj, takhle, no, to je
1: pravda. Ježiš, židle, dementní.
2: To jsou problém, ty židle.

0: Jedna reklama.
1: Nemysli na Arthouse Zejtmánek, nemysli na Arthouse Zejtmánek, nemysli na Arthouse Zejtmánek.
2: Co zas blbneš, Bohumile?
1: Ale snažím se zapomenout na Arthouse Zejtmánek.
2: No, tak to já chci taky.
1: Nemysli na Arthouse Zejtmánek,
2: nemysli na Arthouse Zejtmánek, nemysli na Arthouse Zejtmánek. Funguje to?
1: Ne.
2: Tak tam půjdem za.
1: Jdeme. Arthouse Zejtmánek, výkup uměleckých děl, starožitností a designu. Přijímáme předměty do prodeje v aukcích, galerii či výkupu za hotové. Konzultace a odhad cen zdarma. Více na www.arthousezejtmánek.cz.
0: Jedna reklama.

na Rádiu 1 ještě jeden lehce psychedelický kousek v podání kapely z LA Peel Dream Magazine v čele s Joem Stevensem. Skladba Blind Faith je ukázka z chystané rozšířené edice jejich loňské kolekce nevydaných skladeb a tak podobně různých demoverzí, která se jmenovala Taurus. Takže Taurus Expanded Edition vychází 11. listopadu. Konkrétně tahle skladba měla být dle slov Joea Stevense inspirována solovkou Toma Yorka, The Eraser, a také kapelou The Books. Ještě před reklamou to byla newyorská kapela Star Cleaner Reunion. Čerstvá záležitost, single T-Drops Park z jejich debutové desky, která vyšla před 14 dny, Umbrella. No a tohle je kapela z Glasgow, Tanzana, která teď v pátek vydala svoje EPčko Etched In, debutové. A tohle ukázka má název This Love.

No a minutu před půl druhou nás na Rádiu 1 čeká pražská hudebnice a také básnířka Rozálie Chládková ve skladbě Antidota.

0: Reklama Rádia 1.
1: Mezinárodní festival dokumentárních filmů Jihlava po 30. Výjimečné dokumenty z Česka i ze světa. Portrét Radky Dynamarkové, život průkopnice queer filmu Barbary Hammer, útok na Salmana Rushdieho, Louis Buñuel a Frederick Weissman v sekci filmy, které změnily svět. A inspirační fórum, humor, mapy, korupce a změna. A navrch hudba a program pro děti a dospívající. Od 23. října do 1. listopadu v Jihlavě a poté online. Přijďte myslet filmem. Mediálním partnerem festivalu je Rádio 1.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Do školy i do práce? Dostupné brýle pro každého. V optikách Focus nyní získáte k jedním dioptrickým brýlím druhé zcela zdarma. Připravili jsme pro vás také slevu 40% na dioptrická skla pro řidiče pro pohodlnější vidění za volantem. Využijte výhodné podzimní nabídky. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
4: Hard Noise uvádí podzimní sérii koncertů. Návrat legendy intimního ambientu Grupr v rámci festivalu Alternativa. Gotický folk hledající krásu v rozpadajícím se světě americké hudebnice Marie B.C. a komplexní i matematicky přesný metal newyorského uskupení Kralis. Více na hardnoise.cz.
5: Každý občas potřebuje na chvíli vypnout. Opláchnout se po dlouhé cestě a načerpat nové síly. Auta i lidé v nich. Shell myslí na obojí, ale na vás přece jen o trochu víc, protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
6: Máte recept a nemáte čas? Rezervujte si léky na předpis online. Lékárníci v Dr. Max vám je do 15 minut připraví k vyzvednutí v nejbližší lékárně. Šetříme váš čas, tak přijďte na jisto. Více na drmaxlekynapředpis.cz. Lékárny Dr. Max.
7: Zatočte se spadaným listím v široké hrávě Fiskars Solid XL v obi jen za 499 korun. Ulehčete si podzimní úklid zahrady. Dokážete cokoliv z obi.
8: Komedie i ožehavá témata. Autorské inscenace i klasika v novém kabátě. Audiovizuální magie. Jsme nepřehlédnutelné pražské divadlo o dvou scénách, které vypráví příběhy o každém z nás a nabízí mimořádné herecké výkony. Poctivá palmovka. www.podpalmovkou.cz
9: Reklama na Radio 1.

americký hudebník Patrick Flegel a jeho alter ego Cindy Lee. A ukázka z trojalba Diamond Jubilee, sedmé studiové desky, kterou osobně řadím mezi ty nejlepší z téhle dekády, skladba s názvem What's It Going To Take? Vyšla v roce 2024 a teď už Cameron Winter, frontman kapely Geese, který ale ještě předtím vydal tuším, že dvě solovky a loni v prosinci vystoupil ve slavné Carnegie Hall, z čehož vzešla jeho první živá deska, která vyšla minulý týden s prozaickým názvem Live at Carnegie Hall, kterou doporučuji tedy převážně fanouškům Camerona Wintera. Je to přece jenom trošku místy až jednotvárné, velmi komorní provedení, jenom klavír a vokály specifické právě Camerona Wintera. Celé to tehdy nasnímal také slovutný režisér Paul Thomas Anderson a společně s albem vyšel i film. A tady to je komorní podoba skladby Love Takes Miles.

Tolik Cameron Winter, Love Takes Miles, live at Carnegie Hall. Takže vám doporučuji konzumovat po kouskách. Dohromady ta stopáž je snad nějakých 70 minut. Nicméně jsou tam ke slyšení zajímavě přepracované skladby z jeho solové tvorby, včetně několika novinek nebo nevydaných věcí. A trošku mi to připomnělo třeba tady tu Bowieho předělávku slavné Sound and Visions desky Low z roku 77, kterou vydal o mnoho a mnoho let později.

0: Hitparáda Rádia 1. Poslechněte si novinky tohoto týdne v Hitparádě Rádia 1. Švédskou postmetalovou kapelu Cult of Luna si asi do hitparády nasazujeme poprvé. Track s názvem A Way Back je druhým singlem z jejich 10. alba, které vychází 6. listopadu. Novinkou druhou je skvělá píseň s názvem Spilled Milk od britské písničkářky Kate Nash. Jednou z klíčových postav grimeové scény je Skepta. Ten si ve skladbě Innocent Smile pozval Suggs, což je zpěvák skupiny Madness, a také Chase & Status. Do hitparády nasazujeme po nějaké době britsko-norskou spolupráci. Tomorrow, neboli Tom Rowland z Chemical Brothers a norská zpěvačka a producentka Aurora. Celebration. A na závěr si představíme londýnský solový projekt Eleni Tonry, zpěvačky kapely Daughter, který se jmenuje X-Ree. Skladba Radio Station nám novinky uzavře. Tři vylosovaní hlasující tentokrát obdrží lístky na koncert britské hudebnice Arlo Parks. Ta vystoupí 21. listopadu v Archa Plus.
1: Paráda Rádia 1 s Jerrym Žákem. Naše rodinné zlato.

Skladba z roku 1983 v provedení hudebníka z Kanárských ostrovů Javiera Segury. Camino Largo se vždycky čas od času objeví na nějaké retrospektivní kompilaci. Mám pocit, že už jsem ji tady taky před lety pouštěl. Teď zase jedna z novinek, a to v podání Lorenza Senio, který se vrací po 6 letech na značce Warp Records s comebackovým albem All Ages, na kterém se také podílel Jamie Stewart z Shiu Shiu. A první single má název Art, Life and Skateboarding a jsou k něm vyslyšení nasemplované rozhovory se skateboardovými legendami. Chadem Muskem a Jamie Thomasem. Thing, right? Art, life and skateboarding. They're kind of all the same thing.

0: I'm out.
1: Reklama Rádia 1.
2: Oslavte s námi 30 let Prague Sounds, festivalu hudby, kterou jinde neuslyšíte. Třeba rezidencí v Rudolfinu, Max Cooper, Anuška Šankár, Steve Reich a Samara Joy. Já jsem Marek Vrabec, zakladatel festivalu a těším se na vás. V listopadu v Praze.
3: Prague Sounds, the festival.
4: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
5: Právě teď v Planeu ušetříte z prémiodny až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kerry's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
8: Tak se na to podíváme. Je to dobrý? Že je to moc napnutý? Že to křeslo je moc nahnutý?
9: Nerozumí vám váš zubař? Play.cz vám rozumí.
10: Můžete to nechat radši zapnutý, paní doktorko?
9: Play.cz rozumí tomu, že potřebujete mít své rádio u sebe vždy a všude.
11: Pomáháme s Europlazmou.
12: Podpoř těžce nemocné pacienty darováním krevní plazmy v Europlazmě. Naše dárcovská centra nalezneš ve Westfield Černý most, Westfield Chodov a Metropolis Ličín. Tvůj čas vykompenzujeme finanční náhradou 1000 korun za každé úspěšné darování. Více na europlazma.cz.
13: Kino?
14: Kino.
13: Der Film?
14: Film.
13: Warum?
14: Proč?
13: Wann? Wo?
14: Kde?
13: Aha, das Filmfest.
14: Festival německým mluvených filmů.
13: Výběr nejlepších snímků z Německa, Rakouska a Švýcarska.
15: Od 15. do 20. října v kinech Lucerna, Edison Film Hub a dalších místech. Více na dasfilmfest.cz.
13: Čusí!
16: Reklama na Radio 1.

Vydařená kytarovka v podání kapely z Montrealu v čele s Elizabeth Powell, Land of Talk. Single 444 se stane šesté studiové desky Lasts, která vychází 13. listopadu letošního roku na labelu Saddle Creek. A tohle je další indíčko, tentokrát v podání kapely Wishy, Kevina Krautera a Nini Pitchkites, která vydala před pár dny, možná týdny, desku Nature Spill, které to je ukázka Head Scratcher.

popová písnička jak z Partesu v podání Lily Konigsberg, její čerstvě vydaný single Free Bird. Teď vystřídá power popová kytarovka, to je trošku DIY záležitost, Soup Activists a skladba s názvem Johnny. Z chystané desky Where the Rubbish Goes.

0: 17 hodin 19 minut, posloucháte Rádio 1. Od mikrofonu a zdraví Rádio Opalory. Dohrává nám skladba Little Green Book v podání pětice z Oaklandu, Nového Zélandu, která si říká Awning. Předzvěst, předpokládám, nějakého EPčka či dlouhohrající desky.
1: Reklama Rádia 1.
2: 2+1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogerii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus, se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
3: Uber? Hrajs? V galaxii na Jižáku. Uber a Hrajs. Každé představení je premiéra.
4: Hrají si?
3: Šíma?
4: Lu?
3: Slovák?
4: Nikl?
3: Uber? A hrajs.
5: Uvádí Minor od 18. října.
6: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
7: Hledáš cenově dostupné autodoplňky? Najdeš je na Allegro. V kategorii Automoto si vybereš ze široké nabídky součástek, filtrů či olejů. Podzim tě tak nezaskočí ani za volantem. Když příslušenství do auta, tak Allegro.
8: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v TUI. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v TUI. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v TUI. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
9: Neváhejte, nakupujte na letuška.cz. Tradice, zkušenost, spolehlivost. Široký výběr letenek, podpora a pomoc, když ji potřebujete. Letuška.cz. Váš průvodce světem. Letuška.cz. Víc než jen letenka.
10: Obchodní centrum Nový Smíchov slaví 25 let. Oslavte to s námi ve čtvrtek 15. října. Čeká vás zábavný program, soutěže, dárky a speciální narozeninové slevy. A fanoušci Zrádců, pozor, dorazí Vojta Kotek, Markus Kruk i další známé tváře. Více na webu a sociálních sítích OC Nový Smíchov.
11: Ahoj, tady Mojmír Papalesku. Chceš pomoct dobré věci? Tak přijď 15. října do Roxy podpořit lidi s duševním onemocněním. Poprvé a možná naposled na podporu téhle akce zahrajeme společně jako The Nihilists, The Stylists s Tonyou Graves a spolu s námi DJ Pavel Bydlo. Lístky na GoOut.cz. Díky a 15. října v Roxy.
12: Reklama na Radio 1.

0: Rádio 1 On Stage. Záznamy koncertů na Rádiu 1 v pravidelném čase. Každé druhé úterý od 22 hodin.
1: V úterý 13. října uslyšíte záznam vystoupení hudebnice Soleil, které proběhlo roku 2013 v Meat Factory.

0: Rádio 1 on stage se Soleil. V úterý 13. října od 22 hodin.
1: Rádio 1 CZ.

Dvě minuty po půl třetí na Rádiu 1 doznívá nový single Lights londýnské reperky a producentky John Glacier, která se tak vrací rok od svého debutu Like a Ribbon. No a tohle už je Andy Stost, další navrátilec, britský producent, který ohlásil po 5 letech vydání nové studiové desky 30. října vyjde na labelu Modern Love, album Late Loop, trošku konceptuální záležitost bez efektů, nějakých reverbů a tak podobně, basových linek. Plná vokálních příspěvků od už osvědčené spolupracovnice Alison Skidmore z jeho předchozích alb a také Elaine Howley právě, která je zpěta s labelem Modern Love. Myslím, že na co se těšit, tady to je skladba s názvem Songbird.

Za 2 minuty bude 3:45 a doznívá nám ukázka z aktuálního alba belgického producenta jménem Maxim Denuk. Club Imperiale, který je takové opět konceptuální, kdy si vzal na paškál motivy různých euforických trancových skladeb z 90. let a ty pak zprodukoval velmi úspornou metodou prostřednictvím nějakého specifického MIDI pedu, který připomíná, řekněme, varhaní prvky, a tohle byla ukázka s názvem Impreza. A to, co už hraje teď, je Harmony Index, producentka hudebnice ze Spojených států. Z desky Lights On vybíráme ukázku If.

No a já už se s vámi pomalu rozloučím. Poděkuji za poslech. Do 15. hodiny tady mám ještě 3 skladby. Tuhle tu první obstarává dvojice Hysterical Love Project, Brooklyn Miller a Ike Zvaniken, kteří produkují downtempo, trip-hop, ale i z prvky dream-popu. Jejich druhá studiovka má název February's, album vychází příští týden navzdory názvu a tady to je single A New Extremity. Poté ještě Buddha Kid Is No Over z remixu od Fortromo z EPčka Dream Stretch Beyond Remixes. No a pak ještě Jamie Rosso, taktéž zářijové EP Keep Stepping a ukázka Walk. Tím to už se tedy definitivně loučí Rauplory pro dnešní den. Budu se těšit příští úterý po 12. hodině. Mějte se fajn a poslouchejte Rádio 1.

0: jedna.
1: Je, to Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
2: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
3: Co nám může bronzová dýka, jantarový korálek nebo zdobený šperk prozradit o lidech, kteří je před tisíci lety vyráběli a používali? Vydejte se do doby bronzové ve Středočeském muzeu v Roztokách na letošním Mezinárodním dni archeologie v sobotu 17. října od 11 hodin. Mezinárodní den archeologie a krása v bronzu ukryta. Víc info a kompletní program najdete na webu středočeskemuzeum.cz.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
7: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
6: A co je Chytrárt?
7: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
6: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
8: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datárt.
9: Milí posluchači Rádia 1, zvu vás na koncert šanzoniérky Lenky Nové s kapelou, a to ve středu 14. října od 19.30 v centru Jasoň, Praha 4. Vstupenky v předprodej na jasoňcentrum.cz anebo na našich facebookových stránkách. Těšíme se na vás.
10: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.
11: Color Factory se vrací na klubovou scénu. V pražské Roxy vystoupí 18. a 19. listopadu, na brněnské Flétě 25. listopadu. Unikátní koncertní návrat, na kterém zazní nejen ty největší hity filmu Šeptem. 18. a 19. listopadu Roxy, 25. listopadu Fléda. Předprodej Go Out.
12: Reklama na Radio 1.

0: Mama Rádia 1.
1: Prečo bežíš, gazela?
2: Pretože som veselá.
1: A keď zasmutníš?
2: Budem bežať tiež.
3: Jana Kovalčiková, Ingrid Timková, Milan Ondrík a Ivana Chýlková v novém filmu Marka Škopa Láska. Co je skutečná láska? Zjistěte v kinech a filmových klubech od 15. října.
4: Máte pocit, že vám něco chybí? Možná čas nebo radost? A možná hodinky z Helvety.cz. Jsme specialisté na kvalitní hodinky. Udělejte si radost na Helvety.cz. Víc jinde nedostanete.
5: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky – ProTerm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. ProTerm.cz.
6: Kdo spoří, má za 3? Ne. V UniCredit Bank má na spoření dokonce až 4,3% ročně. A komu to nestačí, ten u nás může získat k novému účtu až 4000 korun. UniCredit Bank.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
9: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
10: Galerie Rudolfinum uvádí poprvé v Evropě velkou společnou výstavu umělců z řad prvních národů Severní Ameriky. Jak reflektují své prožitky a zkušenosti? Tania Lukin Linklater a Duane Linklater. Krestit Máčistan. Do 3. ledna 2027. Rozsáhlý doprovodný program na galerierudolfinum.cz.
11: Reklama na Radio 1.

Gimmickies, but I know what goes in your butt.

Hitparáda Rádia 1. Poslechněte si novinky tohoto týdne v Hitparádě Rádia 1. Švédskou postmetalovou kapelu Cult of Luna si asi do hitparády nasazujeme poprvé. Track s názvem A Way Back je druhým singlem z jejich 10. alba, které vychází 6. listopadu. Novinkou druhou je skvělá píseň s názvem Spilled Milk od britské písničkářky Kate.

0: Jednou z klíčových postav grimeové scény je Skepta. Ten si ve skladbě Innocent Smile pozval Suggs, což je zpěvák skupiny Madness, a také Chase and Status. Do hitparády nasazujeme po nějaké době britsko-norskou spolupráci. Tomora, neboli Tom Rowland z Chemical Brothers a norská zpěvačka a producentka Aurora. Celebration. A na závěr si představíme londýnský solový projekt Eleni Tonry, zpěvačky kapely Daughter, který se jmenuje X-Ree. Skladba Radio Station nám novinky uzavře. Při vylosování hlasující tentokrát obdrží lístky na koncert britské hudebnice Arlo Parks. Ta vystoupí 21. listopadu v Archa Plus.
1: Paráda Rádia 1 s Jerrym Žákem. Naše rodinné zlato.

0: Jedna reklama.
1: Nemysli na Arthouse Hejtmánek.
2: Co zas blbneš, Bohumile?
1: Ale snažím se zapomenout na Arthouse Hejtmánek.
2: No, tak to já chci taky.
1: Nemysli na Arthouse Hejtmánek.
2: Funguje to?
1: Ne.
2: Tak tam půjdem za.
1: Jdeme. Arthouse Hejtmánek, výkup uměleckých děl, starožitností a designu. Přijímáme předměty do prodeje v aukcích, galerii či výkupu za hotové. Konzultace a odhad cen zdarma. Více na www.arthousehejtmánek.cz.
0: Jedna reklama.

0: do Prahy legenda elektronické hudby. James Level, zakladatel projektu Uncle, vystoupí v klubu District se speciálním tříhodinovým DJ setem. Speciální host, polské duo Scalpel s unikátním AV setem. 17. října District Prague. Vstupenky v síti Go Out. James Level, Uncle, 3 hodiny, jeden výjimečný večer.
1: Vytvořeno s použitím AI.
2: Právě teď v Kik. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
3: Hustý. Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
4: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Alza dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
7: Přičte si na výročí vzniku republiky prohlédnout běžně nepřístupné prostory hlavního města Prahy.
8: 28. října vás zveme na den otevřených dveří rezidence primátora,
7: nové radnice
8: a škodových salonků.
7: Nově na vás čekají komentované prohlídky nové radnice
8: a pro velký úspěch prodloužená výstava k 90. výročí narození Václava Havla, včetně světelné instalace.
7: A nezapomeňte, na všechny komentované prohlídky je nutná online rezervace. Více na praha.eu.
8: Vaše hlavní město Praha.
9: Přivítejte podzim barvami. Nádherná listopadka zahradní v oby jen za 119 korun. Oživte svůj domov ještě dnes. Dokážete cokoliv s oby.
10: Reklama na Radio 1.

Ve 4 minutky po 16. hodině doznívá nám Nick Hakim. Příjemný poslech vám přeje Josef Sedloň. A tohle byla jeho ukázka z jeho letošní desky Barry. Ostatně včera jste slyšeli jeho také druhé album pořadu CD Non-Stop. Před reklamou také třeba Wet, Mia Joy s kapelou Peel Magazine, také Trent Muller, který chystá nové album, a jeho už druhý single Swerve, také Bicep, Sambinga s Machine Drumem, či také kapela Kiss Facility, kterou jsme nedávno viděli i v Praze. No a my už se teďka pustíme tuhletu novinku, která je od Arlo Parks a vyšla na jejím deluxe verzi. Jedná se o remix, který obstaral tentokrát No Such Thing. My jsme se tady hráli už pár remixů, třeba Oscar Ferrella či Jacques Greena. Tohle už je Arlo Parks, která se objeví 21. listopadu v Arše. Skala Night Swimming z její desky Ambiguous Desire. No Such Thing remix.

Zajímavé tu stepové jméno z Británie Liam Moore a jeho další single za podzim, tentokrát teďka z října, věcička Into You, featuring Kind, také o tenhle ten mexický kytarista, každopádně novinka značky Odd to Youth, no a my už teďka podíváme za touhle také novou věcí značky Anjuna Deep, kterou jsem vám nabídl už v neděli v novinkách, Because of Art, chystá své album také pro značku Anjuna Deep pod eponymním názvem Because of Art. No tohle je vydařená věc, spolupráce s MC Blair, Shift Focus.

0: Kulturní servis.
1: Máme 13. října, úterý roku 2026, svátek mají Renáty, takže Renátkám všechno nej. No a před námi už jsou koncerty, tančiny, filmy, divadla i ostatní zajímavosti. No a samozřejmě také výhled programu Rádio 1 do dnešní půlnoci. No a my začneme koncerty a tančírnami. Rock Café dneska od 20 hodin vystoupí Jasper Snow. Každopádně v Cargo Galerii dneska od 20 hodin hrají také naše domácí legenda hardcore Slad a jako support Cyril Kaplan. Pak už nabídku tady mám také do Kaštanu v scéně Unijazzu. Vystoupí od 20 hodin kapela Winter Season a také Lajky. No a další nabídka je do Paláce Akropolis. Od 7:30 tam hraje Dominix Fils Amé. Každopádně další koncert se koná dneska v Jazz Doku, kde hraje o 20 hodin Jan Hovorka a Marek Urbánek. Pak už tady mám nabídku také do klubu 007 na Strahově. O 19 hodin zde vystoupí kapela Godmother a Obstruction také. Takže tolik sedmička. No a poslední nabídka, Bike Jesus, dneska hraje Chrissy a Chlapecka. Takže tolik vyhlídka na koncerty z filmu Kino 35 dnes od 20.15 promítá film Cizí jazyk. Kino pilotů od 18.20 dneska film Virbel a ve 20.10 Digger. Edison Film Hub pak v 19 hodin vás zve na Rudé skály a v 21 hodin a 45 minut se promítá film Její soukromé peklo. Bio Oko pak od 20.30 má na programu Koralína a svět za tajnými dveřmi. No a pop-up kino Zámek Veleslavín vás ve od 19. hodiny na festival B2Ken a promítání nového snímku Její soukromé peklo. Teď už divadla studio Majzelovka, dnes 19.30 hraje Smoke and Mirrors. Jatka 78 je na programu představení End v 19.30. Rovněž 19.30 začíná v divadle D21 hra Aktivní zálohy. No a divadlo Řeznické vás zve rovněž od 7:30 na falešné noty. No, falešnou notu. Švandovo divadlo pak už od 19 hodin má na programu představení Štýrský, to je Jan Heisler. No a divadlo v Dlouhé od 19 hodiny vás zve na hru Konec rudého člověka. Do divadla Ponec vás pozvou 19.30 na představení Rapture. V Azylu 78 se hraje Okamžik a to už od 19. hodiny. No a divadlo Vseletné dneska má na programu 19.30 Kašpar Start. Tolik divadla s ostatní zajímavostí. Čítárna Unijazzu 19 hodin nabízí literární večer s Marlou Turt Šaninov a Archa Plus vás ve 18 hodin už na tvorbu a performance elektronické hudby bez PC, bez PC. Takže tolik je výhled kulturního servisu na Rádio 1 pro dnešní den 13. října. No a já vám samozřejmě dlužím také ještě i program Rádio 1. Dnes 18 hodin pravidelný vinylový speciál Estereo, dneska s Martinem Mikulášem. 19 hodin pak už CD non-stop, pravidelné s domácí deskou, tentokrát kytarové dvojce Jakub Šimanský a Tomáš Niesner. Bude znít jejich třetí společná deska Jako doma z roku 2023. Po 20 hodin pak už je tady premiéra československé hitparády Rádio 1 Velká sedma. No a o 22 hodin vás pozvu k poslechu 14. deníku Rádio 1 On Stage. Dnes to bude záznam koncertu islandské zpěvačky Soleil z roku 2013. Takže tolik výhled na Rádio 1, kde vám příjemný poslech až do 18. hodiny přeje Josef Sedloň a my už jdeme samozřejmě zase za muzikou a tohle už je nabídka od Eric Hilton a tohle člena dříve Thievery Corporation.

Eric Hilton, jak jsem řekl, dříve také půlka washingtonských Thievery Corporation, kteří ostatně teďka nedávno vydali své kompilační ohlednutí po 30 letech své kariéry. To byla skladba Promise Me se zpěvačkou Natalie Clavier, ukázka z asi nadcházející opět jeho solové desky, který už má požehnaně. Tohle už jsou ale Paladien, tohleto italské dožijící v Barceloně, které uvidíte také poprvé zde v Praze. Už 5. prosince na Music Infinity v premiéře jako předskokan vystoupí malý talent Carmichael. Tohle je novinka Jacaranda. Pokud máte rádi pohodový organic dump tempo houseový zvuk, rozhodně nemiňte. Minulý týden se tady bylo para furkův, ale myslím, že to srovnání se nabízí 5. prosince v Paláci Akropolis Paladien.

0: Rádia 1.
1: Film Fjord. Výherce Zlaté palmy v Cannes a Oscarový favorit. Renate Reinsve a Sebastian Stan podávají životní herecké výkony v intenzivním morálním dramatu o rodičovské lásce, střetu kultur a právu rozhodovat o osudu vlastních dětí. Fjord. V kinech od 15. října.
2: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.
3: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
4: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
3: A co je Chytrárt?
4: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
3: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
5: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datart.
6: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
7: Každý občas potřebuje na chvíli vypnout. Opláchnout se po dlouhé cestě a načerpat nové síly. Auta i lidé v nich. Shell myslí na obojí, ale na vás přece jen o trochu víc, protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
8: Eva se rozhodla udělat něco, na co bude moct být pyšná. Začala se učit hrát na flétnu. O 6 měsíců později. Naštěstí Eva našla další věc, na kterou může být pyšná. Začala investovat do své budoucnosti a teď nakupuje akcie a ETF u XTB. Jen tak dál, Evo. XTB, kde vaše peníze pracují.
9: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
10: Zdar, tak co včera?
11: Ale chtěli jsme si se ženou odpočinout u televize, ale zase nic nedávali.
10: A přes co máš televizi?
11: No normálně, přes anténu.
10: Tak to bude tím. Já mám Sledování TV. Je to telka přes internet. Má spoustu kanálů, které jdou sledovat i zpětně.
11: Sledování TV? A co k tomu potřebuju?
10: Jednoduše jdi na webovou stránku sledovanitv.cz, zaregistruješ se a sleduješ. Sledovanitv.cz. Vaše vstupenka do světa zábavy.
12: Pomáháme s Europlazmou.
13: Podpoř těžce nemocné pacienty darováním krevní plazmy v Europlazmě. Naše dárcovská centra nalezneš ve Westfield Černý most, Westfield Chodov a Metropolis Ličín. Tvůj čas vykompenzujeme finanční náhradou 1000 korun za každé úspěšné darování. Více na europlazma.cz.
14: Reklama na Radio 1.

Tak to byla už Fine, která chystá nové album. Ta hudebnice z Dánska pod názvem Jazz Dreams vydá album. A to byla ukázka Sometimes I Rush. Na nám se vyznívá Ellen Tondra, členka také frontmanka kapely Daughter. Na značce 4AD chystá se druhé solové album s názvem Save Us a tohle taky druhý single Sleep. X-Ray aka

Tak to byly už Fountain DC, který uslyšíte také v pořadu CD Nonstop ve čtvrtek s jejich třetí deskou Skinty Fia. Jinak uvidíme také zde v Praze příští rok. Tohle už je ale Hlejva. Já doplním, že to byl ještě nový single Tank od Fountain DC z jejich chystané desky Dopamine Chamber, ale teď už ten švédský projekt ze značky More Music, který se navrací tohletou novinkou Counting jako první ochutnávka z chystané nové desky The Future is Futuristic.

0: Rádio 1 On Stage. Záznamy koncertů na Rádiu 1 v pravidelném čase. Každé druhé úterý od 22 hodin.
1: V úterý 13. října uslyšíte záznam vystoupení hudebnice Soleil, které proběhlo roku 2013 v Meat Factory.

0: Rádio 1 on stage se Soleil. V úterý 13. října od 22 hodin.
1: Rádio 1 CZ.

Marco William Lewis, kterého jsme viděli loni zde v Bike Jesus, a nová verze jeho skladby Spit od Power Snatch Version vyšla teďka před pár týdny, moc příjemná, trošku elektroničtější verze. No a my se teďka podíváme už za Ryan Davisem, tímhletím německým producentem, který má ten pseudonym anglicky znící. I Found You je název této příjemné věci, kterou najdete na značce právě Anjuna Deep, kde se objevila na EPčku Never Ending Summer. Máme 16 hodin 48 minut a doplní opět playlist na stránky Rádia 1.

Tolik Jordan Rucky, který chystá své nové album A Safe Place to Be Wild, které má vyjít na znece Fontana. Myslím, že teďka už na podzim, každopádně jeho novinka s názvem Paradise. No a my si pustíme tuhletu také příjemnou partičku s názvem Ruby Haunt. Jejich deska Paper Halo vyšla o prázdninách a konečně jsem jí trošku objevil. Tohle už ukázka s názvem Hydroplane. Za chvíličku máme také 17. hodinu, no a za chvíličku tady také budu mít hosty kapelu Cal Factory, která chystá svůj comeback. Teď už ale Ruby Haunt a deska Hydroplane.

0: Reklama Rádia 1.
1: Milí posluchači Rádia 1, zvu vás na koncert šanzoniérky Lenky Nové s kapelou, a to ve středu 14. října od 19.30 v centru Jasoň, Praha 4. Vstupenky v předprodej na jasoňcentrum.cz a nebo na našich facebookových stránkách. Těšíme se na vás.
2: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alzaboxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Právě teď v Planéu ušetříte z prémiodny až 35%.

0: připravili jsme pro vás také slevu 40% na dioptrická skla pro řidiče pro pohodlnější vidění za volantem. Využijte výhodné podzimní nabídky. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
4: Honza se rozhodl udělat něco, na co bude moct být pyšný. Začal se věnovat otužování. Koupil si ručník s nápisem Ledoborec, čepici a neoprenové boty.
5: To je ale zima. Jdu ven.
4: Naštěstí Honza našel další věc, na kterou může být pyšný. Začal investovat do své budoucnosti a teď nakupuje akcie a ETF u XTB. Respekt, Honzo. XTB, kde vaše peníze pracují.
6: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
7: Mrakodrapy New Yorku, pláže Miami, národní parky USA. Objevte Severní Ameriku s letenkami za skvělé ceny. Cesta začíná na letuška.cz. Nyní v akci New York za 11 302 koruny. Miami za 13 839 korun. Letuška.cz. Jednička na trhu letenek.
8: Reklama na Radio 1.

0: Dozněla nám už v tuhle chvíli kapela Cal Factory, jak jsem říkal, je tady také nachystaný rozhovor s touhletou legendou nejenom devadesátek, ale stále žijící, protože jsou tady přede mnou. Vítám Kolina, vítám Davida, takže jo, můžeš jak budeš štít, jo, tady si to takhle můžeš pěkně, nebo tamhle. My jsme si hráli tady trošku vzpomínku na jejich druhou desku, kterou jsem ostatně, myslím, že plánuju také do CD Nonstopu. Budu ji tam dávat, tuhle tu druhou desku. My jsme si hráli hned úvodní skladbu Out of My Mind. Myslím, že věc, která také asi bude znít i naživo na těch dvojkoncertech, které chystáte 18. a 19.
1: 18. a 19. listopadu a v Roxy.
0: Takže to bude takový jako hodně asi nostalgická taková záležitost, ne? Že tam jste asi hrávali taky, ne? Nebo jste byli ruce, nemusí být
1: taky nostalgie už začala, já teda jako dobré odpoledne, já jsem strašně rád, že jsem tady a zase s tebou Josefe, to je skvělý.
2: Dobrý den.
1: Já tě vidím.
0: A Colin je tady.
2: Dobrý den.
0: Colin Halo. Stewart a David Volenec. Jinak frontman také kapely Cal Factory, kterou jste slyšeli právě v té ukázce Out of Mind. Tvůj hlas myslím, že asi je skvělý, prostě holky to prostě mají rádi a já si myslím, že to je parádní zážitost.
1: Začali jsme dobře,
0: každopádně teďka pojďme tam něco hodit pod nás aspoň, snad mi to tady se rozjede. Tak jako vůbec, jak vznikl ten nápad, asi řekneme pro posluchače toho.
1: Reinkarnace. Ten nápad vznikl od Karlovarského festivalu, který teda letos v létě uvedl k 30. výročí premiéry filmu Šeptej, opět teda projekci, a nápad byl, jestli bychom na té projekci zahráli. To byl prvotní nápad, to se taky stalo, hráli jsme v divadle v Karlových Varech, bylo to strašně příjemný, po těch letech umocněný tím, že přišel pan prezident se svojí chotí, bylo to krásný vidět všechny ty kamarády a tím to začalo a když už tedy jsme byli u toho, tak jsme si nějak řekli, tak zahrajeme tedy i jako večerní koncert a najednou je z toho Roxy, nebo dvě Roxy.
0: No, tak mě zajímá samozřejmě, jaký jsou plány, plány do budoucna. Bude to jenom takový nostalgický výkřik, nebo budou nějaký nové věci, Colin se vytáhne ze šupliku, jak to vypadá?
1: Colin, what are the plans?
2: Well, I've got many songs that might fit into the vibe of Color Factory, even though we haven't done anything for years. So I was thinking that maybe we can choose 3 or 4 of those and put an EP out if we can get round to recording that while we're all getting together to do these concerts. I have a studio with my rock and roll band, The Stores, and so it's, you know, it's going to be easy and convenient for us if we want to record something new. We can try doing it live or one at a time, however it happens, but traditionally Color Factory worked by recording everything live and just vocals or solos afterwards.
0: So maybe we can expect some
2: new stuff.
1: Je skvělý, že jsem se dozvěděl taky plány, takže jsme se dozvěděli, Colin má v šuplíku 4 nové písničky, takže pro mě velký překvapení. Asi stejně jako před 30 lety, když přinesl tu kazetu s tím demáčem, takže historie se opakuje. Jo? Takže já bych to doplnil tím, že teda plány. Ten projekt Cal Factory byl, Honza Muchov tomu říká Social Club. Jo. Já teď, když zkoušíme středy, tak já tomu říkám Happy Wednesdays té kapele. A reinkarnace prostě ty kapely vznikla pro ten Karlovarský festival, ale my jsme se strašně rádi viděli a to je vlastně základ všeho, že prostě se rádi potkáváme a teď zkoušíme ty věci a budou z toho další koncerty, ale jako nepředbíhal bych, jo, s těma plánama.
0: So Colin, maybe you can record this forthcoming gigs and maybe release live album. What do you think?
2: That's possible. I mean, the mixing desks are able to record multi-track these days, so it's much easier to record live concerts and remix them afterwards than it used to be. But We can.
0: It's still not in your head, but
2: that's my main focus is on trying to do some new material.
0: Mm-hmm.
2: I mean, obviously, it would be nice. I think we're planning to do some filming, maybe in Roxy or of a few songs. So we might we could do some live versions of tracks with some videos, make some live videos, but. Doing some original material would be what's mostly on my mind because it's always been my thing. I've never liked doing covers, and Colour Factory is a bit like doing covers of our own material, obviously. But it's been so long, and it is really nice to play this music again because I'd forgotten how good it was, the feeling back in those days when everybody was jumping around to house music.
0: Yeah, it's more than 30
2: Colour
0: years.
2: Colour Factory was an amazing antidote to that when you finished your party and you could chill out. I think that's why one of the reasons it was successful at that time, because people needed something to counteract the high tempo.
0: Yeah, and I think there's a lot of also all the people who don't go too much to the clubs, and I think this is a good opportunity to remembrance to have nostalgia. I think we can continue with our interview, budeme pokračovat. Za chviličku dáme si skladbu Gauguin z vaší debutové desky. A já mám jako hosty Colour Factory, Davida Volence a Colina Stewarta z kapely, která se navrátí na pódia 18. a 19. listopadu do klubu Roxy.

0: Povídáme si a posloucháte kapelu Cult Factory, povídáme si s Davidem Volencem a Colinem Stewartem z této kultovní party, která začala v 90. letech a proslala se možná, dá se říct, jako díky filmu Šeptej. Co myslíte?
1: To rozhodně. Kdyby nebylo Šeptej, tak tady asi nesedíme a ani se nesejdeme za několik týdnů v Roxy. 100%.
0: Takže pojďme trošku vlastně lidem připomenout tu sestavu, protože to bylo takové jako super kapela, dá se říct, v té době pro, aspoň pro mě, kde bylo spoustu postav z kapely, já nevím, Ecstasy Centuries a Sebastian, že jo?
1: To a jen. Jak říkáš, to, tak to bylo, já už jsem to tady trošku načal, tak to bylo v té době, je to tak i dneska. Tehdy bylo nějaká atmosféra k tomu, aby se s tím materiálem, který Colin přines, prostě nad ním se setkali muzikanti z těch kapel, který si vyjmenoval. A my, když jsme se k tomu teď vraceli po letech, tak právě jsme říkali, že to má cenu jenom s tou jako originální, s tím originálním složením. Takže de facto kromě jedinýho Honzy Čechtického, který časově to nedával, jak víš, tak má také 30 let shodou okolností
0: od založení Omsquare. Ale
1: jinak je ta kapela v tom originálním složení, tedy když začnu u Colina a mě, tak je Honza Muchov,
0: Štěpán
1: Tůma, Dušan Lippert.
0: Což byli Sebastian dřív, ano, s tebou.
1: Ano. Ivo Heger, Stoajen a Iva Stewart. Mm-hmm. Takže v tomto složení budeme hrát i v Roxy.
0: No a vidím tam ještě na fotce slečnu. Bo?
1: Já nevím, jakou fotku koukáš. To je slečna Iva Stewart.
0: Iva Stewart, takže...
1: Ano.
2: Můj bejvala.
0: Ale bude hrát teda.
1: Bejvalka, ano.
0: Promo,
1: přesně tak.
2: Jo.
1: Ano.
2: We hope so.
0: No, já myslím, že asi to shledání vůbec po těch letech, jak to vůbec fungovalo, ta chemie mezi vámi, jak to...
2: Jako magie.
1: Jako magie, jo.
0: Jako když nic nebylo a najednou se pokračuje
1: já
0: dál.
1: Já jsem to taky tak cítil. Jo, přesně. Je to jak, pro mě to ta celá akce je trošku jako stroj času, protože vlastně jak jsme tehdy fungovali, tak jak jsme nahráli Cult Factory a najednou jsme už myšlenkama byli někde jinde a už jsme je zase opouštěli a někdo dřív, někdo později. A těch koncertů jsme opravdu tehdy moc neodehráli, tak já mám takový pocit, že vlastně hrajeme turné k desce nyní, po 30 letech.
0: No Colina, co to dělalo s tebou? What makes with you these feelings?
2: It's amazing, because everywhere I've been around Czech Republic for the last like 25 years, so many fans of Cult Factory have asked me if I would, if there would be a revival or if we'll ever play again. And even though it's something I've always longed for, it didn't really seem like a possibility. And I'd kind of given up the idea. I'd suggested over the years, every 5 years or so, we have a reunion, but it didn't happen. And then suddenly, Carlo Vivari Film Festival.
0: And this long period also, I think, comes to you.
2: Yeah, and it's so nice to get back together. We're all good friends, you know. There's no problems within the people in the band, which there is in most bands, I have to say, I've played in or worked with. So, we have very good vibes, and I'm just looking forward to it. It's really nice. It's a pleasure to play this mellow music, and... hopefully the concerts will be something special in Roxy.
0: Pojďme si teda ještě říct...
1: Nebo... Já nevím, jestli to nebude zní hloupě, že já se trošku cítím jako takový jako posluchač a fanoušek zároveň jako muzikant v Cult Factory, že jako...
0: Což ale je myslím, to... že není úplně přesný.
1: Ne, ale prostě, že ty vzpomínky, který asi to u posluchačů a fanoušků ta hudba vyvolává, tak to je vzájemný. V ty kapele to je jako podobně. Pro nás ty naše setkání fakt vyvolávají spoustu prostě vzpomínek, ta muzika je nositelem těch vzpomínek a jako spoustu věcí si připomínáme, protože každý si to pamatuje trošku jinak samozřejmě.
0: No mě, mě by třeba zajímalo určitě asi posluchače taky, co teda budou čekat, na co můžou čekat, co můžou očekávat od těch, od toho koncertu, respektive od toho koncertu samozřejmě. Budou se lišit třeba, nebo budou to přesně stejný písničky?
1: Ne, tak my bychom určitě chtěli odehrát dva stejný koncerty. Ideálně dva dobrý nebo skvělý koncerty samozřejmě. A těšit se můžeme na jednak jako písničky komplet z prvního alba a zhruba půlku druhého alba Second Infinity. To je aspoň to, co jsme zatím jako stihli připravit.
0: Takže hity ze Šeptej a hlavně samozřejmě druhé album, které ostatně
1: také ano,
0: chystám také mimo jiné do pořadu CD Nonstop, takže já jsem chtěl ještě tady zahrát nějakou písničku, a ty CDčka mají, nemají jako přeskakování, nebo už jsem to úplně zapomněl. Takže pozveme každopádně posluchače a vyzveme, ať si nenechají ujít tenhle ten historický moment pro mě, aspoň hudební české scény, kde se sejdou opravdu top muzikanti z různých kapel, které jste mohli vidět a slyšet hlavně v 90. letech, ale některý z nich samozřejmě stále. Já se ptám, když už vás tady mám, David, ty zpíváš někde ještě? Teď máš nějaký projekt?
1: Ne, já jsem vlastně, jsme se viděli před 10 lety, když jsme tady promotovali
0: s Honzou,
1: Album Prince of Tennis a od té doby teď jako poprvý vlastně. Takže si dávám dlouhý pauzy mezi tím vždycky.
0: Na kolen skládá do šuplíku.
2: Jo, and I've been playing with the Stores for like nearly 10 years as well, so that's kind of my thing. There's a little bit in, sometimes I listen to the Stores tracks and a couple of them are quite mellow in the way of Colour Factory, but most of it is more like rock and roll and a little bit punky or poppy music, more up-tempo anyway than Colour Factory. And I'd just like to say hello to all our fans out there, and I hope you're looking forward to Roxy as much as I am. And special hello to Katka.
0: Tak jo, tak skvělý, tak to byla výzva pro vás, milí posluchači. My jsme si povídali o Colour Factory, kteří budou na pódiu teďka speciálně 18. a 19. listopadu v klubu Roxy. Povídal jsem si s Davidem Volencem a také Colinem Stewartem. Díky moc za návštěvu.
1: Děkujeme za pozornost.
0: A držím palce, ať se to všechno vydaří. Uvidíme se tam.
1: Díky. Ahoj.
0: Ahoj.
2: See you there, guys. Bye.
0: Ahoj.

Tak dáme si ještě jednu ukázku, konečně se na to přišel. Skabu Free to Believe, tohle jsou Calefactory na Rádiu 1. No a máme 17 hodin 27 minut.

0: Reklama Rádia 1.
1: Je, to Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
2: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
3: Color Factory se vrací na klubovou scénu. V pražské Roxy vystoupí 18. a 19. listopadu, na brněnské Flétě 25. listopadu. Unikátní koncertní návrat, na kterém zazní nejen ty největší hity filmu Šepter. 18. a 19. listopadu Roxy, 25. listopadu Fléda. Předprodej Go Out.
4: Hledáš autodíly? S Allegro je to brnkačka. Stačí zadat VIN kód a náš vyhledávač ti ukáže součástky, pneumatiky i disky přesně pro tvoje auto. Porovnej nabídky a vyber si tu nejvýhodnější. Když autodíly, tak Allegro.
5: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. 3x více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
7: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.
8: Tak se na to podíváme, je to dobrý? Že je to moc napnutý? Že to křeslo je moc nahnutý?
9: Nerozumí vám váš zubař? Play.cz vám rozumí.
10: Může to nechat radši zapnutý, paní doktorko?
9: Play.cz rozumí tomu, že potřebujete mít své rádio u sebe vždy a všude.
11: Kino?
12: Kino.
11: Der Film?
12: Film.
11: Warum?
12: Proč?
11: Wann? Wo?
12: Kde?
11: Aha, das Filmfest.
12: Festival německým mluvených filmů.
11: Ja. Výběr nejlepších snímků z Německa, Rakouska a Švýcarska.
13: Od 15. do 20. října v kinech Lucerna, Edison Film Hub a dalších místech. Více na dasfilmfest.cz.
11: Tschüssi!
14: Reklama na Radio 1.

Novinka ze značky Spirit Goth, kapela Pale a ukázka z chystaného EPčko Idols, příjemná indie lo-fi kytarovka Full. No a před námi už je také další lo-fi partička Zahara, která teďka minulý týden vydala tuhletu novou singlovou věc Before I Met You.

0: CD Nonstop.
1: Domácí kytarová dvojice Jakub Šimanský a Tomáš Niesner nabízí ve své tvorbě folk, bluegrass i minimalismus. Jejich třetí společné album Jako doma vyšlo v roce 2023 pro label Korobuška. A vy ho poslouchejte dnes po 19. hodině v pořadu CD Nonstop.

Tak tohle je pro změnu takový zase slovenský návrat kapely This is Kevin a spolupráce také Nylon Union. Ostatně původního člena také This is Kevin a jejich projekt společný Nylon Kevin This is Union, který vzdává hold kapelám Ride a My Bloody Valentine's, tohle té věci Rides and Valentine's. No a to už je americká partička Untitled Halo, která chystá se eponymní album konečně na značce Dirty Hit. Třetí už je singlovka po výborné předchozí věci Easy Rider s názvem Sex vyšla v pátek.

0: Jedna reklama.
1: Nemysli na Arthouse Jitmánek, nemysli na Arthouse Jitmánek, nemysli na Arthouse Jitmánek.
2: Co zas blbneš, Bohumile?
1: Ale snažím se zapomenout na Arthouse Jitmánek.
2: No, tak to já chci taky.
1: Nemysli na Arthouse Jitmánek,
2: nemysli na Arthouse Jitmánek,
1: nemysli na Arthouse Jitmánek.
2: Funguje to?
1: Ne.
2: Tak tam půjdeme za.
1: Jdeme. Arthouse Jitmánek, výkup uměleckých děl, starožitností a designu. Přijímáme předměty do prodeje v aukcích, galerii či výkupu za hotové. Konzultace a odhad cen zdarma. Více na www.arthousejtmanek.cz.
0: Jedna reklama.

Liz Harrisaka Group, tentokrát v triu Helen na značce Cranky Records. Dneska Linda z Head v ukázce Black and Quiet Love, jinak její solový koncert tentokrát pod jejím alter egem Grouper. Čekejte koncem tohle měsíce na Alternativě 30. října, myslím, v kostele svatého Šimona Judy. Teď už se podíváme za tímhle krásným novým počinem z labelu Nils Frama Light Records. Kvartet also tvoří mimo jiné Moses Yoffi, tenhle ten klávesista známý z projektu Moses Yoffi Trio, dále harfistka Miriam Adele Friss, saxofonista Marius Max a také odborník na modulární syntezátory Robert Hendrix alias Robbie. Tohle je jejich první ochutávka z chystaného jejich EPčka, které by se mělo objevit na značce Light Records příští měsíc. Skladba As It Tilts. To jsou Also.

Britský projekt A Wales a novinka z značky Folded Music, teďka z chystaného EPčka Close Encounters, skladba Earthbound, ostatně showcase tohohle labelu z Manchesteru, kde najdete třeba i Asta Hirokiho, Catch 92 či Fathomless, chystám na březen příští roku na Spektakuláre. No ale nám se rozeznívá ještě tato parádní nová věc od kapely Home Square, která vydala teďka digitálně a snad je týká na vinu limitovaně ve 100 kusech své nové EPčko, které nazvali Fluxus Residus a tohle už je skvělá Breaking Bread. Takže tady jsou Home Square.

už závěrečná věc z nové desky od Goldmunda, hudebníka ze Spojených států vlastně jménem Keith Kenneth, kterého znáte i třeba pod projektem Helios, či Min Julep s jeho ženou Noah. Ukázka má název My Tree z téhletého albové novinky In Each Moment, která vyšla v pátek. No a my se uslyšíme za hodinku při pořadu CD Nonstop dneska s dvojicí Šimanský Niesner a deskou s názvem Jako doma. Playlist už najdete kompletně také na stránce Rádia 1.

0: Hard Noise uvádí podzimní sérii koncertů. Návrat legendy intimního ambientu Grupr v rámci festivalu Alternativa. Gotický folk hledající krásu v rozpadajícím se světě americké hudebnice Marie B.C. a komplexní i matematicky přesný metal newyorského uskupení Kralis. Více na hardnoise.cz.
1: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Chce se mi těsnit. Chce se mi těsnit. Chce se mi těsnit. Těsnit se mi chce. To se mi chce? Těsnit. Těsnit se mi, co? Chce. Komu se chce těsnit? No mě ano, ale já to neutěsním. Já ne, ale Aditek, ten těsní hned. Aditek, to jsou gumová těsnění, pryžové desky a veškeré těsnící profily. Aditek G jako guma. Aditek.cz.
3: Norma. Mezinárodní festival autorského divadla a současného umění. Znovu zrození. 23. až 25. října ve Studiu Hrdinů ve Veletržním paláci. www.studiohrdinů.cz.
4: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
7: Ahoj, tady Mojmír Papalesku. Chceš pomoct dobré věci? Tak přijď 15. října do Roxy podpořit lidi s duševním onemocněním. Poprvé a možná naposled na podporu téhle akce zahrajeme společně jako The Nihilists, The Stylist s Tonyou Graves a spolu s námi DJ Pavel Bydlo. Lístky na GoOut.cz. Díky a 15. října v Roxy.
8: Reklama na Radio 1.

pěkný dobrý večer. Posloucháte Rádio 1, tady je Martin Mikuláš a začíná pořad E-Stereo. Jako každé úterý hrajeme si z gramofonových desek. Což mi mimochodem připomíná, když tady byly před chvilkou Color Factory na rozhovoru u Josky Sedloně, že zapomněli říct, že i tady ta legendární první deska Color Factory bude na vinilu a prý by se to mělo stihnout už na ty koncerty 18. a 19. listopadu do Roxy. Tak, to je podstatná informace, protože tohle album by určitě na vinilu být mělo. No a to, co se nám tady točí, tak to je španělský zpěvák Gecko Turner, ačkoliv aktivní od roku 84, tak až v roce 2004 vydal své debutové album a my si hrajeme z desky z roku 2015 a to byla zatím jeho poslední, tak nevím, kde je mu konec. Teď je tady Sylvie, Sweet Stuff z roku 76 a jinak mám pro vás dneska Afriku, Two Step, Soul, Brazílii. Příjemný poslech.

Posloucháte Stereo a tohle je brazilský zpěvák a kytarista jménem Di Melo. Ze stejné doby jako Silvia, která nám hrála před chviličkou z roku 75, tenkrát vydal debutové album pojmenované Di Melo a zrovna v době, kdy brazilské soulové funkové hnutí Black Power teprve vznikalo a vydal další asi dvě nebo tři desky a pak zmizel začátkem 80. let, dokonce měl vážnou havárii na motorce a spousta lidí si myslela, že vlastně je po něm. A až někdy koncem 90. let začali DJové znovu objevovat tohle album a právě třeba tuhle věc, asi nejslavnější z té desky, kterou vám teďka hrajou, Calma. A Di Melo se vrátil a dokonce dneska je stále aktivní a nejenom, že dělá muziku, ale i sochaří, píše poezii a dělá všechno možné. Tak tohle je Di Melo a jeho debutové album Di Melo je opět v reedici na vinilu.

Posloucháte Estéreo na Rádiu 1, tohle je extended verze skladby Saturday Night od The Brand New Heavies a sobotní noc pomalu, ale jistě se blíží a bude se toho dít, se toho zase bude dít. Takže máme Signal Festival a máme Signal Festival After Party, pátek, sobota, neděle, Sasazu, výborný akce, v neděli Royksop, v sobotu Royzin Murphy. Chystám se tam, no a zároveň ještě stíhám v sobotu hrát na akci Groove Dog, pravidelný jazzdancový večírek v klubu Jazz Dog. Tam můžete samozřejmě taky vyrazit, začíná už ve 20 hodin můj kolega DJ Mr. Ultrafino, svůj set, na perku se s ním bude hrát Papis Nias a někdy po půlnoci dorazím i já, Martin Mikuláš. A vytáhnul jsem z kufru, nebo spíš z polic, nejenom tady ty starý heavies, ale taky jeden starý bailefunkový a přitom vkusný a hudební remix od Bonji Duroli, což je brazilský projekt a možná si ho v sobotu takhle po půlnoci v Jazz Doku taky pustíme, takže doražte na Groove Dog,

0: Tak tohle byly Bongidu Roli a brazilský ghetto styl Baile Funk, vzniklý z Miami Bass už z 80. let. No a za chvilku si dáme takový malinký retro okýnko Two-Step UK Garage. To je styl pirátských rádií Londýna z přelomu milénia, tak jsem vyhrabal pár desek a dáme si je.
1: Estereo.
2: Reklama Rádia 1.
3: Uber? A Hrojs? V galaxii na Jižáku. Uber a Hrojs. Každé představení je premiéra.
4: Hrají si?
3: Šíma?
4: Lu?
3: Slovák?
4: Nikl?
3: Uber? A Hrojs.
5: Uvádí Minor od 18. října.
6: Máte pocit, že vám něco chybí? Možná čas? Nebo radost? A možná hodinky z Helvety.cz. Jsme specialisté na kvalitní hodinky. Udělejte si radost na Helvety.cz. Víc jinde nedostanete.
7: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
10: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
9: Dnes musíte vybrat.
10: Mám tady pro vás předvýběr a
9: rozšíříme výběr.
10: Dvojnásobíme investice.
9: Přijmete
10: to riziko?
9: Ale je to na vás.
11: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
12: Zatočte se spadaným listím. Široké hrábě Fiskars Solid XL v obi jen za 499 korun. Ulehčete si podzimní úklid zahrady. Dokážete cokoliv s obi.
13: Pomáháme s Europlazmou.
14: Podpoř těžce nemocné pacienty darováním krevní plazmy v Europlazmě. Naše dárcovská centra nalezneš ve Westfield Černý most, Westfield Chodov a Metropolis Ličín. Tvůj čas vykompenzujeme finanční náhradou 1000 korun za každé úspěšné darování. Více na Europlazma.cz.
15: Galerie Rudolfinum uvádí poprvé v Evropě velkou společnou výstavu umělců z řad prvních národů Severní Ameriky. Jak reflektují své prožitky a zkušenosti? Tania Lukin Linklater a Duane Linklater. Crested Magistan. Do 3. ledna 2027. Rozsáhlý doprovodný program na galerierudolfinum.cz.
16: Reklama na Radio 1.
1: Ah. Estereo Musique.
17: Yeah, check, check. DJ, DJ,

Wait for the bass. Wait for the bass. Wait for the bass.

Tak, posloucháte Two Step na Rádiu 1. Z tohohle potom vznikl všechen ten grime a dubstep a bass. Hlavně dneska už je všechno bass. Ale tohle je konec 90. let, londýnská pirátská rádia a no-nameoví producenti, ve kterých vzniklo potom pár slavných jmén, jako byly třeba Wookie, to je ten, co nám teďka hraje. My si dáváme instrumentální verzi skladby Backup, Backup, Backup. A tady je další Wookie na gramofonu připravený. Can't Get Enough. Zpívá tam s ním Lane. A pak ještě další velký producent té doby, MJ Cole. A pustím vám remix taktéž dobový z přelomu milénia. Jeho remix skladby od Jill Scott.

Better chill, no tak já vás tady lákám na Jillsko do Berlína, ona už tam byla. Dneska je v Londýně. Ještě zítra bude v Londýně a pak se vrací zpátky do Ameriky. No je to rychlý tenhle rok, je to rychlý. A proto zpomalíme teďka. Co se nám točí na gramofonu dál? Neměl bych jíst ty oříšky při vysílání, neměl. Tak tady je Malý Bobřík. Malý Bobřík, ano. Little Beaver, everybody, party down.

Posloucháte Stereo na Rádiu 1. A tohle je ghanský bubeník Okierema Asante. Jeho album z roku 1977. Skladba Asante Sana. Jestli se rádi učíte nová slova, která v zápětí zapomínáte, tak Asante Sana ve východní Africe znamená děkuji pěkně, děkuji mnohokrát. Tak já děkuji za poslech Rádia 1, tohle bylo Estereo, loučí se Martin Mikuláš. Za chvilku ještě jeden remix od Quantica, bude to Johnny Pacheco, Boogaloo de Johnny, a ovšem v remixu od Quantica.

a jejich skladba Feed Me Your Love. Tak mě nasyť svou láskou. Tak ať jsme sytí, mějte se fajn.

Mezinárodní festival dokumentárních filmů Jihlava po 30. Výjimečné dokumenty z Česka i ze světa. Portrét Radky Dynamarkové, život průkopnice queer filmu Barbary Hammer, útok na Salmana Rushdieho, Louis Buñuel a Frederick Weissman v sekci filmy, které změnily svět. A inspirační fórum, humor, mapy, korupce a změna. A navrch hudba a program pro děti a dospívající.

0: Od 23. října do 1. listopadu v Jihlavě a poté online. Přijďte myslet filmem. Mediálním partnerem festivalu je Rádio 1.
1: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
2: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
3: Štěpán dostal přidáno a chtěl udělat něco, na co bude moct být pyšný. Investoval do ročního členství ve fitku, shakeru a 3 kompletů sportovního oblečení. První den si udělal selfie v zrcadle a do fitka už se nikdy nevrátil. Naštěstí Štěpán našel další věc, na kterou může být pyšný. Začal investovat do své budoucnosti a teď nakupuje akcie a ETF u XTB. Dobrá práce, Štěpáne. XTB, kde vaše peníze pracují.
4: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
5: Proč běžíš, gazela?
6: Protože jsem veselá.
5: A když zasmutníš?
6: Budem běžet tiež.
7: Jana Kovalčiková, Ingrid Tymková, Milan Ondrík a Ivana Chýlková v novém filmu Marka Škopa Láska. Co je skutečná láska? Zjistěte v kinech a filmových klubech od 15. října.
8: Máte pocit, že vám něco chybí? Možná čas nebo radost? A možná hodinky z Helvety.cz. Jsme specialisté na kvalitní hodinky. Udělejte si radost na Helvety.cz. Víc jinde nedostanete.
9: Východ slunce nad Bali, noc plná světel v Tokiu, chuť pravé asijské kuchyně v Bangkoku. Váš další příběh čeká v Asii. Pospěšte si, ať vám neuletí na letuška.cz. Bangkok za 10 771 korunu, Tokio za 15 354 koruny. Letuška.cz, jednička na trhu letenek.
10: Komedie i ožehavá témata, autorské inscenace i klasika v novém kabátě, audiovizuální magie. Jsme nepřehlédnutelné pražské divadlo o dvou scénách, které vypráví příběhy o každém z nás a nabízí mimořádné herecké výkony. Poctivá palmovka. www.podpalmovkou.cz.
11: Reklama na Radio 1.
12: Tak příjemný poslech při pravidelném pořadu právě CD Non-Stop vám přeje Josef Sedloň dnes s takovou hodně sympatickou instrumentální deskou dvojce Jakub Šimanský a Tomáš Niesner. Je deska Jako doma, jejich třetí společné album, které vyšlo v roce 2023 a to naznece Korobuška. My si dáváme tohleto vůbec duo už po druhé, myslím, že do CD Non-Stopu a to hlavně v souvislosti s návratovou deskou Jakuba Šimanského, kterou vydal už solově teďka pod názvem si symbolicky Bez Niesnera, ale myslím, že můžeme říct, že oba tyhle hudebníci, jak Jakub Šimanský, tak Tomáš Niesner, už fungují na hudební scéně dlouhá léta. Vlastně už se potkali původně v kapele Una, to bylo množizově této rokové formaci před už možná více než 10 lety. Každopádně oba hudebníci pocházeli z Přerova, kde se potkali už v 7 letech, hlavně na základní škole. No a už vlastně po tom noizově rokové formaci Una začaly se oba oddělovat na solové dráhy okolo roku 2016. Jakub Šimanský vydal, teda chci říct tak, desku Face to Face Against American Primitivism in Eastern Europe Volume 1. Tohle to hodně zajímavé album právě jeho žánru právě primitivismu, což je americké pojetí takového propojení blues, folku a takové i minimalistické repetitivnosti, mantrické, až dá se říct, z vlivy východní hudby a právě s touhletou deskou pak i se navrátil s číslem 2 o 3 roky později v roce 2019, ale už rok předtím vlastně také se spolu vlastně potkali hudebně a zahrali svůj první společný koncert v polorozpadném Soukolostele ve Wernerovicích. No a odstartovalo to vlastně jejich velmi intenzivní spolupráci, která vyústila v jejich první studiové album Tance neznáme z roku 2019. Na ten společný debut nahrali tenkrát v domácích podmínkách ve studiu Davida Zemena Skale a deska vyšla tenkrát na kazetovém labelu Stone to Death. No a představila, musím říct, unikátní hru dvou kytar, šestistrené a dvanáctistrné kytary, která sází na netradiční ladění právě. No a vlastně tohle ten styl pak rozvíjeli na své i další desce o 3 roky později, Všechno dobré, kterou jsem, myslím, že vám už také mám pozice non-stopu nabídl před několika lety. Opět propojení této kytarové muziky v stylu akustického minimalismu, možná vlivu country, bluegrassového až vyznění. No a vy dnes uslyšíte jich právě třetí album společné Jako doma z roku 2023, dosud asi nejvíce osobní autobiografické album této dvojice Jakub Šimanský a právě Tomáš Niesner. Já můžu říct, že tato deska, kterou za chvilku slyšíte, konceptně se zaměřuje na psychogeografii jejich mládí v průmyslovém a transformační poničeném právě Přerově. No a hudebně je album více tentokrát syrovější oproti předchozím deskám, nostalgické a evokuje pocit hledání identity, jak se mi píší, v krajině bez duše. No a teď už teda pojďme si dát tohleto duo v tohleté jejich třetí a zatím poslední společné desce, která, jak jsem řekl, vyšla v roce 2023 a já vám přeju krásný poslech.

0: CD Nonstop. Každý všední den místo zpráv. Radio1.cz/CD Nonstop.
1: Hitparáda Rádia 1. Poslechněte si novinky tohoto týdne v Hitparádě Rádia 1. Švédskou postmetalovou kapelu Cult of Luna si asi do hitparády nasazujeme poprvé. Track s názvem A Way Back je druhým singlem z jejich 10. alba, které vychází 6. listopadu. Novinkou druhou je skvělá píseň s názvem Spilled Milk od britské písničkářky Kate Nash. Jednou z klíčových postav grimeové scény je Skepta. Ten si ve skladbě Innocent Smile pozval Suggsy, což je zpěvák skupiny Madness, a také Chase & Status. Do hitparády nasazujeme po nějaké době britsko-norskou spolupráci. Tomora, neboli Tom Rowland z Chemical Brothers a norská zpěvačka a producentka Aurora. Celebration. A na závěr si představíme londýnský solový projekt Eleni Tonry, zpěvačky kapely Daughter, který se jmenuje X-Re. Skladba Radio Station nám novinky uzavře. Tři vylosovaní hlasující tentokrát obdrží lístky na koncert britské hudebnice Arlo Parks. Ta vystoupí 21. listopadu v Archa Plus.
2: Paráda Rádia 1 s Jerrym Žákem. Naše rodinné zlato.

0: Zdeňku, vyberte si políčko.
1: Poprosím, C jako cirkulárka.
0: Jaké je pokrytí Rádia 1 v digitální síti DAB+.
1: To nevím.
0: Jane, chcete odpovědět?
2: Rád bych odpověděl, je to celoplošné.
1: Já to vím.

0: Reklama Rádia 1.
1: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
2: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když si zaberete ta nejlepší místa na lehátku. O výhodách First Minute Léto nám poví Lenka.
3: Léto pomalu končí, ale na příští letní dovolenou se můžete těšit už teď. Ať už cestujete s dětmi, ve dvou nebo s přáteli, vyplatí se svůj zájezd zarezervovat včas. V rámci First Minute Léto na vás čeká nabídka nejžádanějších destinací a hotelů. Čím dříve se vyberete, tím více výhod získáte. Například děti zdarma anebo storno zájezdu zdarma. A opět na vás čeká kufr plný výhod. Stálí klienti mohou využít jeho výhody, jako je například cestovní pojištění, seating nebo nadváha zavazadel zdarma. Případně dát přednost slevě za věrnostní kredit. Pokud s námi cestujete poprvé, kufr plný výhod získáte za výrazně snížené ceny.
2: Blue! First Minute dovolená začíná na BlueStyle.cz.
4: Kalifornská sluníčka Young the Giant míří do Prahy. Oslava alba Victory Garden, oslava radikální empatie. 21. října v Roxy. Vstupenky na Force.cz.
5: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
6: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
7: Máte recept a nemáte čas? Rezervujte si léky na předpis online. Lékárníci v Dr. Max vám je do 15 minut připraví k vyzvednutí v nejbližší lékárně. Šetříme váš čas. Tak přijďte najisto. Více na drmaxlekynapředpis.cz. Lékárny Dr. Max.
8: Tak se na to podíváme, je to dobrý? Že je to moc napnutý? Že to křeslo je moc nahnutý?
9: Nerozumí vám váš zubař? Play.cz vám rozumí.
10: Může to nechat radši zapnutý, paní doktorko?
9: Play.cz rozumí tomu, že potřebujete mít své rádio u sebe vždy a všude.
11: Obchodní centrum Nový Smíchov slaví 25 let. Oslavte to s námi ve čtvrtek 15. října. Čeká vás zábavný program, soutěže, dárky a speciální narozeninové slevy. A fanoušci Zrádců pozor, dorazí Vojta Kotek, Markus Kruk i další známé tváře. Více na webu a sociálních sítích OC Nový Smíchov.
12: Reklama na Radio 1.
13: Začíná Velká sedma na Rádiu 1. Vaše československá

should I weep or sleep?

Tak, tolko Jakub Šimanský a jeho skladba Sitz Fleisch z jeho dosky, aktuální dosky Bez Niesnera. 13. miesto, minulotýžňová novinka. Pred nami je 12. pozícia a tam je skladba, ktorá je tu 7 týždňov v hitparáde. No a 7 týždňov v hitparáde znamená, že pokiaľ táto skladba, ktorú si pustíme, a je to pesnička Chci jet niekam na jih, neskončí na prvej pozícii, tak podľa pravidel Veľkej sedmi automaticky vypadáva. Je to skupina Vlasta, pražská kapela, ktorá tento rok vydala svoju debutovú dosku Dívčí války. Myslím, že to je prvá skladba, kterou jsme si hrali z této tu dosky. No pokud vypadne, uvidíme, či ještě stihneme něco nasadit z něj, protože přece jen je to už trošku starší záležitost a těch noviniek sa valí poměrně dost, ale uvidíme, protože jsou tu ještě další skladby, které jsou tu takisto 7 týždňů. No pojďme, 12. město Vlasta, chci jet někam na jih.

Tolko pražská formácia Vlasta a skladba Chci jet někam na jich z debutové dosky Dívčí války. Tolko 12. místo, 7 týdnů v hitparádě. 11. před námi, tam je poměrně významný pád nebo zostup zo 4. pozície, 5 týdnů v hitparádě. Je tu Josefína Dask s její aktuálním singlom Bones s textem, který vlastně je tak zhruba 10 rokov starý a vlastně hudba vznikla na něho až vlastně tento rok.

0: svém pesku.
1: Ano, to byl Michal Opletal a Kaorion s hostujícími Vladimírom 518, to znamená Vladimírom Brožom, Igorom Batovaniom, Pejnom Vodkou, to znamená DJom, respektive producentom Vodka z Hamburgu, a skladba, která má iba dvě písmena D, B. Orion hovorí, že to je teda Deutsche Bahn, i keď Deutsche Bahn si už asi tak 10 nebo 15 rokov nehovoria Deutsche Bahn, ale jednoducho D-Bahn, to znamená synonymum pre železnice, prostě nie sú Deutsche Bahn, ale jednoducho D-Bahn. Minulotýždňová novinka, 8. miesto v tohto týždňovej veľkej sedme. Sedmička, to je minulotýždňová bronzová pozícia. 6 týždňov v hitparáde je tu projekt Hýha Holky a skladba Český léto. Mimochodom, Hýha Holky budete mať možnosť vidieť naživo, pokiaľ sa zajtra, tým myslím stredu, 14.10. vypravíte do Palácu Akropolis, kde to bude veľké, pretože okrem Hýha Holiek tam vystúpia Anky, Pokoj 25 a Edův syn. To bude veľkolepé. My si budeme hrať Český léto.
2: Hit paráda česká je dost pěkná.
3: Hej, já bych hrozně chtěla udělat nějakou letní tepačku, takovou prostě hitovku.
4: Jak, jakou tepačku, Talovi?
3: No třeba nebude mít 10 minut, ale jenom 3 minuty.
4: Počkej, počkej, já neumím dělat písničky po 3 minuty, já dělám písničky na 4 minuty vždycky.
3: No, právě, no.
4: A co s tím, jaký problém?
3: Ne, tak prostě, hle.

0: zvedněte dnešní boj. Tohle fakt ne, tohle fakt ne.
1: Jíha, holky a český léto, singlová to záležitost, 7. město v tohto týždňové velké sedme. Šestka je rovnaká jako minulý týždeň. 4 týždne v hitparáde jsou tu duo Berlin Manson a ich aktuálna záležitost radikalizácia mládeže.

Měl jsem za to, že je to ta největší láska. Vsadil bych na nás všechno, když jsme utíkali spolu z domu, zimně měli tajnou svatbu pod stromem. Ale to je pryč, vločky zase a zase. Vločkám je fuk, co se stane, že jsem plný naší lásky a jsem na ní sám. S proužkem na krku sedím pod oknem, doufám, že vykoukneš, že se obejmem, ale to se nestane, nikdo mě nevidí, je mi 17, jsem popilej do domu.

Krásné spojení klasiky a elektroniky. To byli Tomáš Dvořák, Kaflex a Honza Šikl, kterého poznáte asi zo Zabelo Group a jejich skladba Director No. 3 v vlastně producenské alternativní verzi. Jinak společná doska Directors by mala výjsť 30.10., takže za pár dní. To bylo třetí místo. Minulotýždňová 13. pozícia. Dvojka pred nami, 7 týždňov v hitparáde. A to je skladba Easy od Ateny Chlebovej. 7 týždňov v hitparáde znamená to isté, jako v prípade kapely Vlasta a skladby Chci jet někam na jich. To znamená, pokiaľ neskončí na prvej pozícii o týždeň, tak automaticky vypadáva.

0: Novinka číslo 3, duo Blue, Wandy a skladba Dneska je to naše.
1: Dneska je to naše, dneska je to naše.
2: Nebojíme se to zabít, dávno je na čase.
1: Dneska je to naše, dneska je to naše.
0: Novinka číslo 4, Bratia Veselí spolu s producentkou Mlhou, holandskou producentkou Mlhou, jinak vlastním jenom Katka Wildering, single Where to Stop. No a novinka číslo 5, pražská formácia Struggling Uncles and Coconutty, skladba Fair Play. Pětnácté město Bad Karma Boy a single Palisády. Čtrnáctka Apnea Ensemble, Oh Father.

13. město obsadil Jakub Šimanský a jeho kousek nazvaný Sitzfleisch. Na 12. místo tam je pražská formácia Vlasta a skladba Chci jet někam na jih. Jedenácté místo, Josefina Dusk a její aktuální single Bones.

Desáté město, tam jsou Yellow Sisters s výpomocou Ondry Havlíka a Andrew. Skladba, single Máme tu víkend. Labirintu všedník se vzdává, lehkou zbytí nedá se své. Máme tu víkend. Deváté město, tam je plzeňská formácia Ida the Young a single Dragonhead. Osmička, tam je Orion s výpomocou Hromadu lidí, skladba DB, to znamená Deutsche Bahn, respektive D-Bahn. Deutsche Bahn, U-Bahn, S-Bahn, rád to mám, teď to dám. Deutsche Bahn, U-Bahn, S-Bahn, rád to mám, teď to dám. Sedmička, Jíha, holky, Český léto. To není možný, to Český léto. Šesté město, tam jsou Berlin Manson a Radikalizácia mládeže. Nový výzkum ministerstva o radikalizácii mládeže. Je to cringe, ale dnes to prežijem, moderátor nás varuje. Peťka z nojemské duo Drum Honey a skladba Mobil křivda zapalovač. Hošně z toho stume těle zbylo styku dost. Hošně z toho stume těle zbylo styku dost. Hošně z toho stume těle zbylo styku dost. Štvorka, tam jsou Zrní a skladba Love You, Love You. A vločky mizej a mizej a mizej a mizej, taky chci zmizet pryč. Love you, love you, nakonec to dáš. Love you, love... Tretě město, tam je Tomáš Dvořák a Kaflox a Honza Šikl, spolupráca vzájemná a skladba Director Number 3, producent Skat zo společné dosky Directors. Dvojka, Athena Chlebová a Easy. Je to tak

0: Reklama Rádia 1.
1: Color Factory se vrací na klubovou scénu. V pražské Roxy vystoupí 18. a 19. listopadu, na brněnské Flétě 25. listopadu. Unikátní koncertní návrat, na kterém zazní nejen ty největší hity filmu Šeptem. 18. a 19. listopadu Roxy, 25. listopadu Fléda. Předprodej Go Out.
2: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Chce se mi těsnit. Chce se mi těsnit. Chce se mi těsnit. Těsnit se mi chce. To se mi chce? Těsnit. Těsnit se mi, co? Chce. Komu se chce těsnit? No mě ano, ale já to neutěsním. Já ne, ale Aditek, ten těsní hned. Aditek, to jsou gumová těsnění, pryžové desky a veškeré těsnící profily. Aditek G jako guma. Aditek.cz.
5: Neváhejte, nakupujte na letuška.cz. Tradice, zkušenost, spolehlivost. Široký výběr letušek.

0: www.kinoklub.cz, vaše vstupenka do světa zábavy.
1: Přivítejte podzim barvami. Nádherná listopadka zahradní v oby jen za 119 korun. Oživte svůj domov ještě dnes. Dokážete cokoliv s oby.
2: Reklama na Radio 1.
3: Radio 1 on stage.
4: Posloucháte záznam koncertu hudebnice Soleil z roku 2013.
5: Hello, Prah. How are you? Good. Já, ég elska þig líka. My name is Soleil and this is Jón Óskar on drums and this is Albert and actually, it's Albert's birthday today. Okay, I'm gonna sing you a song before we start the show. Okay.

0: Thank you.
1: Rádio 1 On Stage.
2: Posloucháte záznam koncertu hudebnice Soleil z roku 2013.
0: Thank you so much.

Thank you, Praha.

0: Rádio 1 On Stage.
1: Slyšeli jste záznam vystoupení hudebnice Soleil, které proběhlo roku 2013 v Meat Factory.

0: Radio, na dobrý večer.
1: Ahoj, tak já si myslím, že to byla knížka.
0: No tak špatně rozumím. No tak bohužel došlo k nějaké poruše ve spojení.
2: Radio je

0: Další zlá věc.
1: Rádio 1.

0: Plzeň je druhým hlavním městem. Má Radio 1 na 97,5.
1: A také celoplošně v síti DAB Plus a na podcastech.
2: Yeah. What up? This is Dr. Dre. The party's going on. Thank God it's Friday.

A chcete to jako klidně, nebo pomalu, nebo akčně? S pompou.

0: panáku blbec,
1: pitomec.
2: Inhaluje.
3: Doufám, že ne rům.
1: Ne, inhaluje.
4: Inhaluje Rádio 1.

Skoro 9 minut po půlnoci slyšíte na rádiu 1 pořad Meaningless, Leaning Mess, u mikrofonu je Václav Adam. Minule jsem pouštěl Why Oak, který jsem si hodně pouštěl na dovolený, mám je hodně rád a zjistil jsem, že vlastně před 2 lety k 10. výročí vydání alba Shriek vyšla i taková speciální edice dvojlpíčko, kde jsou i variace s metropolitním ansámblem v takový aranže v klasickém duchu. Musím říct, že si nejsem úplně jistý, jestli speciálně zrovna tenhle song Tower, který mám hrozně rád, jestli mi vlastně v téhleté variantě sedí nebo ne. Každopádně je to rozhodně hodně zajímavý take toho, co těch jejich skladeb. A teď se dáme Anu Roxanne, která letos vydala moc hezký album Poem One. Vy můžete vidět v Praze dokonce teďka 11. listopadu ve farním sboru Českobratrské církve evangelické v Praze na Vinohradech, kde určitě zahraje i tyhle věci. Bude tam přeskakovat David Reder se svým projektem Nine Reder, k kterému se dostaneme poté, ale teď už teda Anna Roxanne z její desky Poem One.

Anna Roxanne z její desky Poem One, jak jsem říkal, 11. listopadu ji můžete vidět v Praze. A přeskakovat bude David Redder z Berlína, který má projekt Nine Redder, který si teďka pustíme.

David Rudder má i projekt s chlapíkem z Trot, Cooperem Bowmanem, který se jmenuje CD-Free. A na tomhle tracku, který teď hraje pode mě, hostuje Amelia Beseny, což je druhá polovina toho australského dua Trot. Takže se dá říct, že tady jsou v podstatě Trof s Davidem Rudderem alias Nine Rudder pohromadě.

Kamarád, který mě seznámil s tvorbou Davida Redera, měl velmi dobrý postřeh, že jeho solový věci zní vlastně dost podobně v něčem jako úplně raný věci z Moga. Mě tam ještě trošku v tom trošku na zaznívá Coil, ale opravdu jenom v některých polohách a vlastně spousta těch nahrávek jsou i svým způsobem takový skoro deníkový zvukový záznamy. Každopádně ten projekt CD Free je trošku odlišný.

gay. Motto books. Spotify. Come on.

oslým ústkem od Davida Redra, který bude teda přeskouvat 11. listopadu Aně Roxan v Praze, jsem se dostal ke Karle Dal Forno a jde se Confession z letošního roku, protože právě David Redder ji teďka přeskakoval v Berlíně v Silent Green v Kuppelhalle, takže si takhle vymění krásně support pozice u dvou moc hezkých skladatelek, písničkářek. Ta deska Confessions, myslím, jsem s ní hrál jenom zatím jednu skladbu, takže to napravím ještě dalším trackem z ní.

Kapela Helen, za kterou stojí Liz Harris, asi nejznámější jako Grouper, spolu s Jedem Bindemanem a Scottem Simonsem, vydali novou desku na labelu Cranky po, myslím, 11 letech, letos jmenuje se Linda's Head. Mimochodem Liz Harris alias Grouper můžete vidět po hodně dlouhé době, myslím, že po nějakých možná 16, více, možná i víc letech v Praze, tentokrát v rámci festivalu Alternativa 30. října v kostele svatého Šimona a Judy. Ten její první koncert byl kdysi v A studiu Rubín. Jsem velmi rád, že jsem v tom měl prsty, ale je to už hodně dávno. Dáme si ještě jednu skladbu z téhle desky Helen, toho projektu, kde Liz Harris taky hraje a zpívá.

Bubenický duo jménem Rattle, tohle bylo z jejich desky Encircle z roku 2025. Hrali teďka jako support před Holy Fuck v Meat Factory pár dní zpátky, bohužel jsem o tom nevěděl dopředu, takže mi to uniklo. Hodně hypnotický nahrávky mají. Teď se dáme společnou desku Radvana Gazi Mouneho a Frederika Oberlanda. Radvan je jeden ze spoluzakladatelů nahrávacího montrealského studia Hotel Two Tango, dost legendární místo, kde vlastně začínali, myslím, i Godspeed You Black Emperor, pokud se nemýlim. Frederik Oberland taky člověk, který teda je z Paříže, ale má spoustu projektů, který jsem tady možná v minulosti i hrál. Tohle je jejich první společná nahrávka, pokud se nemýlím, a jmenuje se Eternal Life No End. A vy oba dva pány můžete vidět v Praze 4. listopadu v A Studio Rubín společně s Jessicou Moss, která jinak hrála třeba v Silver Mount Zion, a naposledy jste ji mohli vidět jako Support Swans tady. Takže Radvan Gazi Mumnech a Frederik Oberland.

To byl Radovan Gazimumnech a Fredrik Oberland z jejich desky Eternal Life No End 4.11. v A Studio Robin s Jessicou Moss. Teď se dáváme další nahrávku Fredrika Oberlanda, ovšem s dalšíma jinýma lidma, Gregory Dargent, Tony Eliech a Vasim Halal z jejich desky z roku 2024.

0: Vzpomínání.
1: Mikrofonu Radio 1, mikrofon. Žádáme posluchači, zachovejte nám přízeň, závada není ve vašem přijímače. Radio 1 vysílá a zkouší mikrofon. Nepokoušejte se přeladit, všechno bude dobrý.

33, projekt, který z původního dua projektu Alexandra Jeziho a Billyho Baldhila se rozrostl na regulární kvarteto. Vydal loňský rok, koukám teďka v dubnu vlastně, letos vydali svoji druhou desku Tripolar. Myslím, že vlastně loni hráli ovšem na Lunchmeetu mimo jiné. Předtím jsem je viděl na CTM, kde mě teda hodně odrovnali. Na Lunchmeetu jsem je neviděl. Za to jsem viděl letos na Lunchmeetu PLF, který jsme předtím měli předloni na festivalu Jednota Plumlov Trio, kde hraje mimo jiné Elvin Brandy, Petr Kutin a třetí člověk, kterýho si teď nespomenu. Každopádně jim vyšlo na sklonku loňského roku album Screamers, o kterém jsem ani nevěděl.

Další věc, co hrála letos na Lunchmeetu, zároveň jsem viděl v lednu na CTM, kde mě teda hodně odpálili, bylo duo Nexus, za kterým stojí Muki a Bamba. Oni vlastně teďka asi myslím za 10 dní budou vydávat oficiálně svoje první EPčko společný pod tím názvem Nexus, bude se jmenovat Relikia, čistý digital, ale už předtím vlastně takhle společně hráli, ale ty věci byly mnohem víc elektronický a ne takhle ovlivněný hardcorem a metalem. Tohle je právě teďka pode mnou song z EPčka Proto Nexus z roku 2020.

Předchozí track byl projekt Man on Mars z jeho desky Entertainment System a pode mnou už zní Oranci Pazuzu, který jsem vlastně loni viděl v Berlíně a teď si dám tohle pondělí, co bude, což je myslím, jak se dívám, 19. 10. ve Futuru opět

Tohle byla společná deska Emmanuel Pahenon, Quentina Roleta a Jérôme Lorichona. Je to hudba, kterou hráli naživo k filmu Nosferatu. Dlouho jsem to scháněl, vyšlo to na CDčku v roce 2024, ale jenom v počtu 100 kusů. Pode mnou hraje Lemna z její poslední kazety Storytelling No. 3 Dreamscape Fragments.

Carmen Villain z její letošní desky Memoria. Teď se dáme dvě ukázky od projektu Evia. Vychází jí se teďka deska Mirror na labelu Stroom a dáme ještě předtím tři roky starý desky ukázku, jak se posunula, vlastně je to velmi podobný, hrozně takový příjemný zastřený ambient. No a poté se rozloučím s skladbou od Flyer z jejich EPčka Preludes. A to bude ode mě všechno, takže za 14 dní se budu těšit na slyšenou.